0: 36%.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj
1: půl noc. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
3: Hi, nice to meet you. Hi, maybe we could go. Yes, get up off our feet.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Macinka bojuje za účast Turka. Američtí vyjednávači navštíví Moskvu a Kyjev a Trump kritizuje Británii. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanec Filip Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí, řekl předseda motoristů a ministr zahraničí Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidič nemocničního vozidla po ní totiž skončil v pracovní neschopnosti. Macinka k návratu Turka říká:
2: opravdu bych si přál, aby na té agendě pracoval, takže mě už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
1: Turek, který po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce, dodal, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů. Středeční exhumaci ostatků Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech vyšlo najevo, že tělo někdejšího ministra zahraničí zůstalo celistvé a prošlo procesem zmídelnění. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k exhumaci přistoupil v souvislosti s novými informacemi, které by mohly pomoci objasnit okolnosti Masarykovy smrti v březnu 1948. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Kreml ani Washington zprávu oficiálně nepotvrdili. Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil, koho a jak napadlo toto téma a taky, kde se natáčelo.
3: A tak jsme si řekli, nebo mě napadlo udělat takový hybrid, že já občas rád přicházím ty hranice žánru a řekl jsem si, že zkusím něco, co bude částečně hraný film a částečně dokument, tak jsem zaexperimentoval. Nerad tomu říkám dokudrama, protože dokudrama je něco trochu jiného, to jsou většinou dohrávané scénky, kdežto tady jsou opravdu, je tady snaha mít čistě hrané filmové scény, které jsou občas propletené s archivními sekvencemi. Já tomu rád říkám hraný film s dokumentárními prvky, nebo ne dokumentární film, ale filmový dokument.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Policie v severním Porýní Vestfálsku vzala útokem vozidlo muže podezřelého ze sabotáží na několika rozvodnách v zemi, řekl regionální ministr vnitra. Velká Británie stojí na pokraji katastrofy, prohlásil v rozhovoru pro britskou televizní stanici GB News americký prezident Trump. Své vyjádření zdůvodnil vysokými cenami energií a politikou směřující k nulovým emisím a dopady masové imigrace. Hokejisté Karlových Varů chtějí v nadcházející extraligové sezóně potvrdit bronz z té minulé. Cílem klubu je pokračovat ve zlepšení a stabilizovat pozici mezi špičkou. Generálním partnerem klubu se stala čínská automobilka BYT. Jednatel klubu Daniel Tobolka pokračuje.
4: Že se nám podařilo Karlovy Vary propojit s partnerem, který je ne nadregionální, ale vlastně mezinárodní, považuji za velký úspěch a měl bych jako radost, kdyby se nám podařilo to partnerství dál rozvíjet. BYD marketingově spolupráce s Interem Milan, Paris Saint-Germain, s Manchester City, tak už tohle je jasný, že energie Karlovy Vary je v dobrém klubu. Vždycky ten silný partner pomůže stabilitě toho klubu. Víte, že financování sportu v České republice není úplně jednoduchý zadání.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno na většině území a s deštěm nebo také přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1. Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než kluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Mystifikace napálila Macinku. Letní koupání se protahuje a Křetínský posílil svůj vliv v anglickém fotbale. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Francouzská agentura AFP si všimla činu skupiny aktivistů, kteří pod falešnou identitou natočili rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, čímž podle svého vyjádření upozornili na jeho podceňování vlastní ochrany. Macinka se podle AFP nechal napálit a jeho ochranka strapnit. Letní sezóna venkovních koupališť pokračuje. Řada letních areálů provoz prodlužuje i díky počasí. Vykoupeme se tak minimálně do poloviny září. Třeba v hlavním městě funguje dál Biotop v Radotíně, koupaliště Pražečka na Žižkově, Petinka v Praze 6 a Ládví v Praze 8. Sezóna díky počasí pokračuje také na letním koupališti Flošna v Hradci Králové. Jak prozrazuje ředitel Tomáš Pospíšil.
2: Letní koupaliště Flošna má otvírací hodiny od pondělí do pátku od 9 do 19 a samozřejmě sobota, neděle, svátky také od 9 do 19. Samozřejmě všechno budou ovlivňovat klimatické podmínky. Zavírací den zatím není určen.
1: Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil koho a jak napadlo toto téma a také kde se natáčelo.
3: No, natáčeli jsme ho zejména na Ostravsku. Tam jsme objevili staré kasárny z 30. let v takovém, řekněme, jmenuje se to Nová šance a tyhle ty staré kasárny jsme si v interiérech přestavěli na Francii, na Polsko i na Československo.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Podezřelým ze sabotáže na objektech energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie v severním Porýní ve Sfalsku vzala útokem vozidlo podezřelého 48-letého muže z Gevelsbergu v této spolkové zemi. Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil do APL Nikosie. Podle kyperských zdrojů podepsal s novým klubem 2letý kontrakt. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46%.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

1 jedna.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Macinka bojuje za účast Turka. Američtí vyjednávači navštíví Moskvu a Kyjev a Trump kritizuje Británii. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanec Filip Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí, řekl předseda motoristů a ministr zahraničí Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidič nemocničního vozidla po ní totiž skončil v pracovní neschopnosti. Macinka k návratu Turka říká:
2: opravdu bych si přál, aby na té agendě pracoval, takže mě už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
1: Turek, který po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce, dodal, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů. Středeční exhumaci ostatků Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech vyšlo najevo, že tělo někdejšího ministra zahraničí zůstalo celistvé a prošlo procesem zmídelnění. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k exhumaci přistoupil v souvislosti s novými informacemi, které by mohly pomoci objasnit okolnosti Masarykovy smrti v březnu 1948. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Kreml ani Washington zprávu oficiálně nepotvrdili. Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil, koho a jak napadlo toto téma a taky, kde se natáčelo.
3: A tak jsme si řekli, nebo mě napadlo udělat takový hybrid, že já občas rád přicházím ty hranice žánru a řekl jsem si, že zkusím něco, co bude částečně hraný film a částečně dokument, tak jsem zaexperimentoval. Nerad tomu říkám dokudrama, protože dokudrama je něco trochu jiného, to jsou většinou dohrávané scénky, kdežto tady jsou opravdu, je tady snaha mít čistě hrané filmové scény, které jsou občas propletené s archivními sekvencemi. Já tomu rád říkám hraný film s dokumentárními prvky, nebo nedokumentární film, ale filmový dokument.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Policie v severním Porýní Vestfálsku vzala útokem vozidlo muže podezřelého ze sabotáží na několika rozvodnách v zemi, řekl regionální ministr vnitra. Velká Británie stojí na pokraji katastrofy, prohlásil v rozhovoru pro britskou televizní stanici GB News americký prezident Trump. Své vyjádření zdůvodnil vysokými cenami energií a politikou směřující k nulovým emisím a dopady masové imigrace. Hokejisté Karlových Varů chtějí v nadcházející extraligové sezóně potvrdit bronz z té minulé. Cílem klubu je pokračovat ve zlepšení a stabilizovat pozici mezi špičkou. Generálním partnerem klubu se stala čínská automobilka BYT. Jednatel klubu Daniel Tobolka pokračuje.
4: Že se nám podařilo Karlovy Vary propojit s partnerem, který je ne nadregionální, ale vlastně mezinárodní, považuji za velký úspěch a měl bych jako radost, kdyby se nám podařilo to partnerství dál rozvíjet. BYD marketingově spolupráce s Interem Milan, Paris Saint-Germain, s Manchester City, tak už tohle je jasný, že energie Karlovy Vary je v dobrém klubu. Vždycky ten silný partner pomůže stabilitě toho klubu. Víte, že financování sportu v České republice není úplně jednoduchý zadání.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno na většině území a s deštěm nebo také přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity poslední.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 6 hodin 1 minuta. Co se člověku v životě musí pokazit, aby začal pracovat v tuhletu nekřesťanskou dobu? To nevím, ale přejeme vám s Lucí hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: A pojďme si dát teda zprávy.
2: No dobře, vy se spinkalo, viď? Jak ještě to bubnuje do oken. Kdo můžete ležet v posteli, tak jsme s vámi. Tak ještě jednou hezké ráno. V okolí Vizovice je medvědice s mláďaty. Dopravy v centru Prahy omezí tisíce běžců. A Evropská unie chystá nová pravidla pro omezení krátkodobých pronájmů. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice se dvěma mláďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. Místní viděli na Lhocku poblíž dětského hřiště. Lhocko je od centra Vizovic vzdálené zhruba 3 kilometry. V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníku nebo na Českomoravskou vrchovinu. Se změnami na trasách hromadné dopravy i omezením parkování musíte počítat dnes, pokud vyrazíte do Prahy. A to kvůli sportovní akci spojené s podvečerním a večerním běžeckým závodem. Opatření budou platit až do noci a ovlivní linky tramvají i autobusů. Dotknou se také provozu na dvou mostech a v Letenském tunelu. Hradec Králové dnes naplno žije královskými slavnostmi. Do města přijede s velkým průvodem i sama královna.
3: Desítky koncertů, pouliční umění, program pro děti i historická slavnost Eliška 801. Právě Eliška Rejčka je dnes hlavním tahákem sobotního programu, který se nese ve znamení dobového tržiště, dobové i současné hudby, ceremoniálu zvoníku a v 8 večer pak příjezdem královské družiny. Vyhlašovat se bude také výsledek projektu Hledáme krále a královny. Ten představí mladé osobnosti, které zaujaly svým talentem, kreativitou, odvahou a aktivním přístupem k životu, tedy ocenění těch, kteří mohou být inspirací pro své okolí i pro budoucnost města. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Evropská unie se chystá stanovit pravidla, která pomohou evropským městům omezit krátkodobé pronájmy prostřednictvím platform, jako je Airbnb. Evropská komise má příští týden představit legislativní návrh, který stanoví podmínky, za kterých mohou úřady omezit poskytování krátkodobých turistických pronájmů. Chce tak řešit nedostatek dostupného bydlení v lokalitách vyhledávaných turisty.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Po ránu čekáme většinou zataženo, deštivo, mělo by tak být i dopoledne, na většině území s deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Bouralo se na D11.
5: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. V dopravním omezení na 60. kilometru sjelo nákladní auto do Příkopy. Místo je s opatrností průjezdné. Včasnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A po zprávách naplno startuje víkendové ráno na Frekvenci 1.
1: Kam se jelo auto? Do Příkopy? Do Příkopů, ne?
2: Ano.
1: Jo.
2: No.
1: No nic, no, co jsem to říkal, že se musí...
2: Ty nic, já jsem říkala.
1: Co?
2: Chtěla jsem ještě říct, že jsi Robin Sobek, ale to všichni vědí.
1: Jo, to všichni ví. No přátelé, vzpomněl jsem si na takovou říkačku, která teď koluje asi možná na sociálních sítích, nebo tam jsem ji zaznamenal a pobavila mě. Víš, jak jsem říkal, co se musí člověku jako pokazit v životě, aby začal pracovat jako v 6 ráno?
2: Ano.
1: No tak něco je špatně, že jo? Prostě něco je špatně, já si to nedokážu představit a určitě bych takhle nemohl fungovat. Ale chci říct, že bude prča, až děti 6-7 pochopí, že budou vstávat v 6 ráno a makat do 7 večer a 6 ze 7 dní a do 6-7 let.
2: Chudáci.
1: Jací chudáci.
4: A Robin Sobek.
6: Dávno už jen, že chodím jak tě.

0: To nejlepší z muziky toho je Laura Branigan, která nám otevřela to sobotní ráno. Tak vítejte, minutu po 6:45 máme. Mě by zajímalo, kdo nás poslouchá v tuhletu nekřesťanskou hodinu. Jenom jsem zvědav, po dlouhé době zase tady zaskakuju o víkendu. Napište nám své pozdravy odkudkoliv na 736 300 444.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídych. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dát si tiše vzlétnou.

0: To nejlepší z muziky byl medley Jennifer Warnes. Hříšný tanec. Zveračku jsme si tady dali s Lucí, viď?
1: No.
0: Užila jsi to?
1: No, s tebou jo, no.
0: Jo, s tebou.
1: Ne, tobě padá z ruky úplně všechno, i sluchátka.
0: Já vím, teď mi spadly sluchátka. Ale já jsem úplně nepoužitelný, ale já se nestačím divit, kolik lidí po ránu a ještě v sobotu je použitelných. Já jsem tady zahlásil do mikrofonu, abyste mi napsali, odkud všude nás posloucháte, kdo poslouchá a tak dále. A tady je tolik teď SMSek, že to bychom nedali ani ty zprávy v půl. Počkej, tak jenom pár schválně a ostatní potom, jo? Mm-hmm. Takže třeba. Dobré ráno, zrovna vás poslouchám u snídaně z Havířová, jste fajn, rádio ne, my jsme frekvence jedna, to si tady někdo plete. Fajn rádio, to je něco jiného, ale že jsme asi jako fajné. Krásný den, Jarka. Že jo?
1: No určitě to myslím.
0: Jarko, Ježíšmarja, ty jsi super.
1: Ale tady koukám, Hradci Králové, pěkně prší za okny, kuchyně se na to hezky kouká, hovězí gulášek už se dusí, co víc si přát, ahoj kuchař Tomáš.
0: Nekecej, tak jo. To si musela vzít teď zprávu, která přišla v 6.29.
1: Ano.
0: Tady v Hradci Králové pěkně prší za okny, no jasně, no. Za okny kuchyně. No tak to si děláš srandu, kuchař Tomáš nás poslouchá a dělá gulášek.
1: No.
0: Sakra, dal bych si, no. No nic, Tome, díky za zprávu, těch zpráv je tady několik, já teda jedu úplně od spodu, jo. Jako třeba, ahoj kamaráde, nejsi v tom sám, taky roztáčím kola blahobytu, zámečník Zbyněk. Ježíš, ještě jednu poslední vezmu, ahoj Robine, poslouchám F1 už od 4 hodin od rána, neboť, a teď spadne ze židle, udím bůček. On udí bůček a u toho popijím pivko svařák. To si děláš srandu. A za chviličku si dám i rumíček. Hezkou sobotu všem, zdraví čert.
1: Já to je hezká sobota. Tak jako čert to odpovídá.
0: To je frajer. Podle mě ten borec ještě nešel spát vlastně od včerejška. Asi evidentně, ne? Že celou noc takhle si pokaluje a u toho udí bůček. No nic, no tak jo. No, tak my se na další bůčky podíváme za chvilku a teď si dáme ty zprávy.
1: Až každá pátá rodička zažívá duševní potíže a u každé osmé je zvýšené riziko příznaků deprese. Vyplynulo to ze screeningu, do kterého se loni zapojilo 18 000 žen. Zrekonstruovaná trať na Národním muzeum od soboty 5. září, tedy ode dneška, opět spojí Vinohradskou ulici se zastávkami IP Pavlova. Tramvaje zde nejezdily od loňského června. Na Václavské náměstí se pak tramvaje vrátí po desítkách let v červnu příští roku.
0: Mm-hmm. Mám něco zmáčknout?
1: Zmáčkněm na dopravu.
0: Jo.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Podíváme se na dálnice.
0: Vy už si mě tady nepozvete takhle, viď, o víkendu, ráno. Dejte mi to jasné.
3: Pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na 91. kilometru stojí na krajnici pro poruchu odstavené vozidlo. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A mám tady další pozdrav, ještě jeden, rychle přečtu, zdravím vás. Z postele oba dva, vás i Lucinku, zdraví Leonka z Jižní Moravy z Prušánek.
1: Já jsem říkala, že v posteli to je teď nejlepší.
0: Že jo? A není to hezký pozdrav?
1: Krásný, taky zdravíme.
0: Na Jižní Moravu, pěkně do Prušánek. Taky si tam dejte něco dobrého na Jižní Moravě. Tam to taky teče, tam to taky umíte, Leonko, že jo? Umíte.

0: Hrajeme No Mercy, hrajeme to nejlepší z muziky, máme pár minut po 6:45. Bože, hezké ráno. Hezkou sobotu vám všem a děláte, co děláte. Já jsem samozřejmě taky jenom člověk a jsem taky jenom zvědav, odkud všude nás ladíte a posloucháte a co vyvádíte takhle v sobotu po ránu, jestli teda něco vyvádíte a nespíte, a já jsem v šoku z toho, kolik vás vlastně poslouchá rádio takhle v sobotu po ránu, kolik vás je vzhůru. Třeba Kamil, tak ten to napsal úplně jednoduše: ahoj, lázně Kinžvart, jdu na proceduru. Jako není na to, není na to si od 6 od rána dávat procedury, ale je pravda, že takhle to chodí prostě, že jo, v těch lázních. Tady Lucinka mi vyprávěla, jaké má zkušenosti sama, jak v tuhletu nekřesťanskou hodinu a taky někdy v 6 ráno, neli dřív, musela chodit po jakýchsi kamenech někde v lázních. No, každopádně, co píšete dál? Dobré ráno, Tvrdonic. Moje pracovní doba je každý den cca kolem 4:15. Pane bože, dnes jsem došla na 4:30. Do práce dojíždím, tak vstávám ve 3:10. Co to za práci? Je to ale strašné. Krásný den všem. No to je strašné, to já vím. To mi tady nemusíte psát, to je šílené. Já tady teda nemám ani podpis, tak jestli mě poslouchá dotyčný nebo dotyčná posluchačka, tak já jsem jenom zvědav, co je to za práci. A tady snad pomůže jenom výpověď, nevím. Ale napište, Rozárka, zdravím vás všechny, poslouchám vás s kuřimi, snídám a dívám se, jaká je venku tma. No, ano. Ještě před chviličkou byla úplná tma, teď už nám tady ale svítá. Musím posunout čas na dvířkách pro slepice, aby mě nezbourali kurník. Ježíš, to mě pobavilo. Rozárka, hezký den. Rozárko, tak tobě taky hezký den, díky za zprávu. Ano, tak slepičkám posuň čas, no. Aby nezbourali kurník, to je vtipná zpráva. Píše Karel. Karel mě tady kára, protože napsal: ahoj, povídá, že vysílat od 6 ráno je nekřesťanská hodina. Já jsem řidič kamionu a dneska už jedu od 4 od rána. Jinak pravda, vstávat v sobotu se tak brzy nechce. Poslouchám F1, cesta utíká, to je dobře, Karle. Tak ať utíká, hlavně opatrně na těch cestách. Nevím, no, je to šílené, opravdu. Ve 4 ráno já bych tak akorát naboural, jo, kdyby mě někdo posadil do auta. Na druhou stranu je pravda, že taky jsem dneska vyrazil někdy po 5 hodině, ale těch 30 kilometrů do práce se dá zvládnout, ale poslat mě dál, tak to taky asi někam pošlu, pravděpodobně do Škarpy. Dobré ráno, Rádio Frekvence 1 z Chomutova, mějte krásný den, tak zdravím do Chomutova, díky za pozdrav a ještě jedna krásná zpráva z Benešovska nad Ploučnicí, já už mám uklizeno a teď s vámi peču buchtičku, voní to až sem, věřte nebo ne, ale fakt.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Dali jsme si LPčko, lépe řečeno LP jsme si dali na frekvenci 1, je 7 hodin.
1: 7 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: My jsme nezaspali ani minutu, Luci. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Pravá houbařská sezóna teprve přijde. Zbrojovka může sesadit slávy z čela fotbalové ligy. Po deštivém ránu bude většinou polojasno. Košíky plné houb nás podle mykologů letos teprve čekají. Už teď přibývá fotek houbařů, kteří si vynahrazují suché léto. V dalších týdnech mají houby růst na celém našem území. Nejvíce pak na konci října. Hasiči při kontrolách nočních podniků odhalili přes 2000 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasící přístroje nebo zablokované únikové cesty. Demolice budovy ve Zlíně musí pokračovat. Ani část vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu není podle odborníků možné zachovat. Zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. V České Třebové mají dvojče salzburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
3: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let pozapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Vedoucí fotbalová Slavia přivítá Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z prvního místa. V 15 hodin začnou další dvě utkání. Pátá Olomouc narazí na Bohemians a Slovácko přivítá Pardubice. 12. místo v tabulce se pokusí vylepšit Plzeň, která se představí na stadionu druhého nováčka Artisu Brno.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zpočátku nás čeká zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Postupně od severozápadu budou srážky i oblačnost ubývat a dočkáme se polojasné místy i jasné oblohy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na cestách pozor na nehodu na D11 z Prahy do Hradce Králové. V dopravním omezení na 60. kilometru sjelo nákladní auto do příkopu. Na místě projíždějte opatrně. Pohodovou cestu s frekvencí 1. A taky příjemné vstávání ve společnosti Robina Sobka.
0: A Lucie Šmídové, samozřejmě jsme v tom oba dva. Ale nejsme v tom tak úplně sami. Třeba i Libuše, dobré ráno, napsala nám ještě jednou s kuřimi. Poslouchám vás každý den od rána, cca od 5, i přesto, že jsem důchodkyně. Celý život jsem raní ptáče. Někdy, než vstávám, ještě čtu. Krásný den všem přeje Libuška. Není to krásné?
2: Je to krásné, to mi připomnělo moji babičku, ta vždycky po ránu taky poslouchala rádio. Ona říká, no já se jako probudím strašně brzo, tak abych jako hnedka nevyskočila, nevstávala, tak si pustím rádio, ještě chvilku ležím a poslouchám rádio.
0: A pozor, pozdravy i z Teplic, tady vidím Robinečku, zdravím vás a taky Teplice vám přeji hezké ráno a příjemný celý den. Paní Zdeňka, není to dlouho, co byla na exkurzi tady s paní Ivetou z Teplic. No, byli tady, já jsem je tady prováděl. Je nadšená, nebo byla nadšená, doufám, že je stále nadšená. Máme fotky, občas mi napíše, že to bylo parádně, jak jsem se jim pověnoval. A to já zase, jo.
2: No ty se pověnuješ rád.
0: To já zase, že jo. To já se rozdám.
2: Ano.
0: No, a teď jdu rozdávat to nejlepší z muziky. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
4: To nejlepší z muziky a Robin.

Jméno Ariem na frekvenci 1, 4 na 8, hezké ráno vám všem a že vás je, kteří posloucháte. Já vlastně zdravím do všech koutů naší krásné české země. Třeba do Leče nad Sázavou. Honzu, dobré ráno, dneska také bylo vstávání brzo, okolo 6, ale vůbec nevadí, protože my pořádáme hokejový turnaj na počest Pepy Vašíčka pro děcka v 7 na ledě. Začínáme. Tyjo, tak to už normálně rubou čtvrt hodiny. Honza Ledeč nad Sázavou, tak my zdravíme do Letče. Pěkně si ten hokejový turnaj užijte. Tomu říkám načasování. Jako, nedokážu si představit, že bych teď bruslil. Čert, no, ten tady dlouho nebyl. Tak jsem si už dal i toho ruma. Škoda, že si ho nemůžeme dát spolu. No, ježišmarja, jako tehdy na rádiokempu v Rožnově. No jo, teď já si na to vzpomínám, ty čerte. No, to bylo ďábelské přímo. To už nevím vlastně, kolik let je to zpátky, ale rádiokemp Frekvence 1 probíhal tehdy v Rožnově, já jsem tam vlastně byl, ano. Ale narazil jsem tam na tohle toho fešáka, který tam pobíhal s tím rumem, pozval mě samozřejmě na panáčka, velmi rád jsme si dali, nebo já jsem si dal, bylo to příjemné, no. Měl bych zase asi ten příští rok jako vyrazit na víc rádiokempů, takhle, abychom se mohli více potkávat a třeba si dát i to frťana, pivko a tak dále. Pavel mi píše, ahoj Robine, já poslouchám, už od půlnoci jsem řidič kamionu a o půlnoci jsem vyjížděl z Hamburku, tyjo. A teď už jsem u Drážďan a domů ještě 215 kilometrů, zdraví Pavel. Tak opatrně, Pavle, opatrně na cestách, díky za pozdrav. A ještě jednu zprávu přečtu, ta je vlastně taky z nákladňáků, píše Lenka. Dobré ráno, Robine, vyrážíme z Plané nad Lužnicí na sraz veteránů na letiště Ralsko a jdeme pěkně stylově nákladňákem, no jak jinak. Dokonce Milenka na můj Instagram poslala fotku toho nákladňáku. Je to, jak se to pěkně frčí po cestě, tak taky opatrně. A díky moc za všechny vaše pozdravy. Vidíte, tohle můžeme díky Lence použít jako takový typ na výlet, vlastně víkendový. Kdybyste nevěděli, kudy kam, můžete taky vyrazit klidně na sraz veteránů směr letiště Ralsko, přátelé. No, a my jedeme teď směr dál na frekvenci 1. Catherine and the Waves, Scorpions, nebo taky Leony, Verona, to nejlepší z muziky. Pojďme hrát, dobré ráno.

0: jsou tlaky, to jsou tlaky, panečku. To je první, co Lucinka uslyšela ode mne, když jsem se zvedala z gauče tady ve studiu a přicházela.
1: Ani nechci vědět, jaký tlaky.
0: Prosím tě, to je od pasu nahoru, tlaky jako v hlavě, jo. Nevím, co si představuješ. No a ono, člověk, když si lehne, my tady máme takový frekvenční gauč a láka, ten tě úplně svádí, ten má magnet, ježiš, ten úplně, ten tě prosí, pojď tady ke mně, pojď, lehni si na mě. Ty to znáš, ne? Určitě znáš ten gauč tady, ne?
1: No, znám, no.
0: Že tady chodíš taky někdy?
1: Ne, on mě jenom prosí, ale...
0: Prosí tě taky?
1: No, ale mě musíš prosit dlouho.
0: Dlouho, aha, dobře, tak ty si... No, tak ty se nedáš jen tak zlákat, ale ono člověk, když si pak jako na chviličku natáhne a pak zvedne, tak to jsou pak ty tlaky. Mě se úplně zamotala šiška teď, jak jsem se postavil k tomu mikrofonu. Ale pojďme si říct, že nám napsala i Bohunka z Českých Budějovic a já si na Bohunku velmi dobře pamatuju, protože my jsme se s Bohunkou potkali na rádiokempu Pohoda u Tábora. Mm-hmm. Ona to tady píše a já si to moc dobře pamatuju, jak se mi tam odchytla Bohunka. Já jsem rád, že se mi konečně poznal osobně.
1: Ano.
0: O to jsou vlastně ty kempy, proto je děláme, abychom taky mohli znát ty vaše tváře. Přátelé,
1: no,
0: když někam vyrazíme za váma a vy za náma přijedete, tak je to moc fajn, protože jinak se známe tady z naší SMS brány, že jo, podle podpisu. No a ona píše, ahoj Robine, zdravím z upršené vesnice Nedabile u Českých Budějovic. Já už od rána vařím rodině a peču dezert pro děcka na dětský sportovní den. Odpoledne snad pršet už nebude, aby si to děti hezky užili. Bohunka z Českých Budějovic.
1: Tak zdravíme do Budějovic.
0: Zdravíme, do Bohunko. Budějce, přesně 3 minuty po půl osmé máme, pojďme na zprávy.
1: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli se české reprezentantky utkají o 14:30 ve skupině D s Čínou. 22-letá Češka dnes zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory v Rakousku. Na túře byla se svým otcem. Podle rakouských médií se zřítila ze zhruba 150-metrové výšky.
0: Ježiš Maria.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na nehodu stále pozor na D11 z Prahy do Hradce Králové. V dopravním omezení na 60. kilometru sjelo nákladní auto do příkopu. Na místě projíždějte opatrně a pohodovou cestu s frekvencí 1.
0: Je to tak, dojďte dobře do cíle, ať máte namířeno kamkoliv. Vidím, že někdo využil i aplikaci frekvence 1. Pavel z Vysočiny napsal, že konečně taky pracuju jako normální lidi. Aha, to snad pouštět ani nebudu, ne?

0: Savage Garden, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, tak máme na chlup přesně 7:45, letí to jako blázen. Před chviličkou ještě jsme hlásili tady zprávy v 6, je 7:45, přejeme hezké ráno. Píše mi Kociš, ahoj barde Robíku, pouštíš fajnou muziku, tyjo, tak ten má po ránu poetickou náladu normálně. Tento tady rube v básničkách, pozdrav partu z Dymníku, ještě tam je. Robíku, muziku z Dymníku, jdeme kopat do míče, čeká nás turnaj v Klatovech, ať ti to uteče a šiška tě nebolí. Kociš, mě nebolí šiška, já jsem v pohodě, nemá z čeho, ale každopádně si užijte ten turnaj, zní to dobře, takže běžte kopat do míče, ať to všechno dobře dopadne. Ještě mi tady pobavil teda Pavel, jak jsem sliboval před chviličkou, nebo spíš jsem říkal, že to ani nebudu pouštět, jo, ale ne, já jsem samozřejmě kecal, já to velmi rád pustím. Pavel mi poslal zprávu, poslouchejte.
1: Čau, Robine.
0: Čau.
1: Je krásný tě takhle slyšet po ránu.
0: Jo, no to nevím.
1: Ty taky pracuješ, jako my normální lidi.
0: Jo, to jo.
1: Já jedu prodávat na trhy, ano. Takže je krásný vás poslouchat, je to super rádio, ať no. Se vám daří, díky moc. Čau.
0: Čau.
1: Jo, no. A jsou z Vysočiny, aha. Vysočiny. Čau, Pavel.
0: Čau, Pavle, zdravím na Vysočinu z Prahy. No, máš pravdu, taky musím občas vyzkoušet, jaké to je vlastně, jo, rubat od rána. No, nic moc.
2: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

0: To nejlepší z muziky, tohle Cher. Na frekvenci 1 je na chtu přesně 8.00. Hezké ráno.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, dáme si zprávy na frekvenci 1 s Lucinkou Šmídovou.
3: Hezké ráno, 150 km v hodině na části D3 můžete jet do konce roku. Basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa. Pozor na nehodu na D11 směrem na Hradec. Na D3 pokračuje testování zvýšené rychlosti. Mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic můžou řidiči do konce roku za vhodných podmínek jezdit až 150 km v hodině. Původně mělo zkušební období skončit v září. Ministerstvo dopravy ale chce získat více dat o tom, jak se auta na úseku chovají a jestli vyšší rychlost nespůsobuje více nehod. Data bude analyzovat během podzimu. Do konce roku rozhodne, jestli tam rychlost ponechá trvale. Se změnami na trasách hromadné dopravy i omezením parkování musíte počítat dnes, pokud vyrazíte do centra Prahy. A to kvůli sportovní akci spojené s podvečerním a večerním běžeckým závodem. Opatření budou platit až do noci a ovlivní linky tramvají i autobusů. Hradec Králové dnes naplno žije královskými slavnostmi. Do města přijede s velkým průvodem i sama královna.
4: Desítky koncertů, pouliční umění, program pro děti, historická slavnost Eliška 801. A právě Eliška Rejčka je dnes hlavním tahákem sobotního programu, který se nese ve znamení dobového tržiště, dobové i současné hudby, ceremoniálu zvoníku a v 8 večer pak příjezdem královské družiny. Vyhlašovat se bude také výsledek projektu Hledáme krále a královny. Ten představí mladé osobnosti, které zaujaly svým talentem, kreativitou, odvahou a aktivním přístupem k životu, tedy ocenění těch, kteří mohou být inspirací pro své okolí i pro budoucnost města. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli se naše hráčky utkají od 14:30 ve skupině D s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Jistě je ještě zataženo a prší. Postupně od severozápadu srážky i oblačnost ubývá a čeká nás polojasno až jasno. A teploty 19 až 24 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Bouralo se na D11.
6: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové na 60. kilometru. V úseku dopravního omezení havarovalo nákladní vozidlo, které je mimo komunikaci. V místě projíždíte opatrně a zdržení je okolo 5 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Víkendové ráno na Frekvenci 1 pokračuje dnes s Robinem Sobkem.
0: Ano, teď to bude trošku rychlejší, všechno máme 3,5 minuty po 8, já vám přeju hezké ráno. Pozvu vás na hromadný sest bikerů na sobotní odpoledne, všechno vypukne na šumavském Špičáku, nekoukej tak na mě, víš, co je nevýhoda vlastně té naší vesněné práce, Lucinko, víš, co je nevýhoda, je to jediná nevýhoda.
3: Bojím zeptat.
0: Když se ti chce na záchod. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
0: Kdybyste mě ve čtvrt neslyšeli, víte, kde mě najdete.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: X. Jestli máte pocit, že jste v blbým věku, neznamená to, že nemůžete vyrazit dneska na špičák. Závodit nemusíte, ale můžete třeba jenom na kukačku podívat se, i tak to bude stát za to. Pokud máte pocit, že nejste v blbým věku, tak si vezměte retrokolo a užijte si tamní závod. O co jde? Hromadný sjezd bikerů připravil právě na to dnešní sobotní odpoledne areál na šumavském špičáku. No a tamní bike park si připomene 20 let od otevření. Jezdci by se proto měli na start a teď pozor dostavit, pokud možno, v retro oblečení, vybavení a na kolech z roku 2006. No prostě na kolech, které už mají 20 let za sebou, které už prostě za sebou něco mají. No a pojede se bez měření času, takže žádný stres, pojede se bez bodování, na trase budou dvě zastávky s překvapením dokonce. Myslím si, že to bude závod, no jestli se tomu dá říct vůbec závod, že jo, když se jede bez měření času a bodování a bez toho, co jsem vlastně říkal, ale na druhou stranu nemusí vás to nějak stresovat, pojedete úplně v klidu, ještě tam máte vlastně překvapku na těch zastávkách. Takže si myslím, že vás to může opravdu bavit, v případě, že nevíte, kudy kam dneska vezměte retro kolo, vezměte si retro oblečení a vůbec pojďme zazpomínat na staré dobré časy, jo, které se odehrávaly minimálně 20 let zpátky a vyražte si na šumavský špičák, kde si můžete to dnešní sobotní odpoledne pěkně zpestřit, ale víte co, více nám může vlastně taky říct mluvčí areálu Karel Samec, jak to tam dneska bude vypadat a co se bude dít.
1: Před 20 lety, kdy se bike park na šumavském špičáku otvíral, měl pouhou jednu trasu. V současnosti jich má 5 hlavních, s traily různé obtížnosti, ale i skill centrum se skoky, překážkami pro výuku začátečníků nebo nafukovací doskočiště. Od roku 24 se tu dá jezdit i do kopce po trati Abil 12.2. Postupně jsme se stali jedním z nejlepších evropských bike parků a jsme zařazeni i v systému Gravity Card, kam patří 32 opravdu těch nejlepších. Ročně k nám zavítá přes 10 000 cyklistů.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle byli Bon Jovi na Frekvenci 1, my máme minutu a půl po půl deváté, hezky nám to letí, hezky to uteklo, viď?
1: No je krásný ráno, hlavně sluníčko vykukuje, takže se krásně vstává.
0: Je to tak? V 6 se mi od dešti. Vlastně to byla taková přírodní myčka po ránu, když jsem jel po 5 hodině, že jo, když jsem dojel do práce, ještě pořád vlastně pršelo, dlouhou dobu pršelo a docela hustě teda. Jsem musel mít stěrače úplně naplno, ale přijel jsem s umytým autem zase do práce, tak jsem si řekl přírodní myčka, takhle, proč ne? A teď zase bude svítit sluníčko, už svítí hezky, takže my vám přejeme nejenom slunce v duši, ale taky na těle a pojďme si dát...
1: Zprávy.
0: No, pojďme.

0: Poďme si rád správy.
1: Policie by mohla získat pravomoc k dočasnému uzavření provozovny nabízející výrobek, který vážně ohrožuje život nebo zdraví lidí. V novele to navrhla skupina koaličních poslanců. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnovuje provoz tramvají. Začínají znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Fotbalista David Krčík přestoupil z Plzně do Pardubic. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Kontrolujeme sobotní ranní provoz.
0: No tak jo.
3: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové na 60. kilometru. V úseku dopravního omezení havarovalo nákladní vozidlo, které je mimo komunikaci. V místě projíždějte opatrně a zdržení je okolo 5 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A zkontrolujeme taky muziku. To nejlepší z ní. Pretenders, Madonna, pozor, k ní něco budeme mít. A teď ale Alex Varen, hezké ráno.

0: To nejlepší z muziky, královna pop music, Madonna, Madonna Mia na frekvenci 1. Ve 8:45, hezké sobotní ráno, vám všem prosluněné, pokud možno. Nevím, jak je u vás, ale nám už tady krásně svítí sluníčko do studia. Konečně, bylo na čase. Co se týká Madony, před 20 lety vystoupila v Praze úplně poprvé tato zpěvačka. Je to neuvěřitelné, ale opravdu vlastně má, pokud se nepletu, tak zítra na den přesně by to mělo být. Ne dneska, ale myslím zítra na den přesně. Protože přes 100 000 návštěvníků zavítalo vlastně od vzniku České republiky na celkem 5 pražských koncertů americké popové hvězdy Madony, která v hlavním městě první vystoupila, podržte se, 6. září 2006. Ano, takže zítra na den přesně je to 20-leté výročí. Pro velký zájem fanoušků se tehdy vlastně přidával ještě druhý koncert, který se v libenské, tehdy ještě Saska aréně, teď už O2 aréně, že jo, konal o den později. No a obě vystoupení navštívilo rekordních 18 000 lidí, mezi kterými nechyběl ani ex-prezident pan Václav Havel, který se dokonce mohl před koncertem zúčastnit Madoniny meditace. Představte si to. Tohle ještě probíhalo vlastně před tou samotnou show. Jinak po druhé zavítala Madonna do Prahy v srpnu 2009, kdy do přírodního amfiteátru vybudovaného pro tuto příležitost u dálnice na Chodově přilákala dokonce 42 000 diváků. Možná na to vzpomíná někdo z našich posluchačů. No a po třetí, a zatím naposledy se přijala královna popu představit českému publiku v listopadu 2015, to si myslím pamatuju, tu show, listopad 2015, a přijala vlastně znovu do libenské haly. No a podobně jako v létě v roce 2006 se i na podzim 2015 pro velký zájem přidával druhý koncert. Na dvě vystoupení dorazilo tehdy celkem 35 000 lidí. Tak takové je 20-leté výročí Madony, kterou jsme si dali na frekvenci 1.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: To znamená, že je zapotřebí zajet kam? Za tatu na chatu, přece. Dáme si Europe. Ale teď taky další zprávy.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Protože Lucie už se nemůže dočkat, už tady tatuje.
2: A přeju hezké ráno.
0: A přeju hezké ráno.
2: V okolí Vizovic je medvědice s mláďaty. Zbrojovka může se sadit slávy z čela fotbalové ligy. Po deštivém ránu bude většinou slunečno. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice se dvěma mláďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. Místní viděli na Lhocku poblíž dětského hřiště. Lhocko je od centra Vizovic vzdálené zhruba 3 kilometry. V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníku nebo na Českomoravskou vrchovinu.
3: Aha, předěl už jdu.
2: Hasiči při kontrolách nočních podniků odhalili přes 2000 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasící přístroje nebo zablokované únikové cesty. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány najednou. Lidé v jižní Kalifornii mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
4: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Vedoucí fotbalová Slavia přivítá zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z prvního místa. V 15 hodin začnou další dvě utkání. Pátá Olomouc narazí na Bohemians a Slovácko přivítá Pardubice. 12. místo v tabulce se pokusí vylepšit Plzeň, která se představí na stadionu druhého nováčka Artisu Brno.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Místy ještě hlásíte zataženo a déšť. Postupně od severozápadu srážky i oblačnost ubývá, čeká nás polojasný až jasný den. Nejvyšší teploty 19 až 24.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Jak to vypadá po nehodě na D11?
5: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové na 60. kilometru. V úseku dopravního omezení havarovalo nákladní vozidlo, které je mimo komunikaci. V místě projíždějte opatrně a zdržení je okolo 5 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A také po 9. hodině pokračuje na Frekvenci 1 víkendové ráno s Robinem Sobkem.
0: A já jsem si řekl, že to nakopneme, protože náš posluchač Kociš nám už tady v týdnu napsal: ahoj Robine, v sobotu 5. 9. Což je dneska, je to tak?
2: Ano.
0: By oslavil 80 let muž, který mě provází už od základní školy. Je to člověk, jehož odkaz tady bude s námi další generace. Je to chlap, který žil život plnými doušky a už teď vím, že jeho hlas mě bude doprovázet na mém pohřbu. Není to krásné?
2: No. Ano.
0: No a víš, kdo je tím mužem?
2: Nevím, čekám.
0: Nevíš,
2: právě.
0: Je to pan Freddie Mercury. A proto se mě ptá, jestli můžeme pustit něco od Queenu. Já bych to tady rozjel. Já bych dal Queeny, Davida Bowieho a dal bych Under Pressure. Under Pressure, přátelé. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: tady rozjela Katy Perry Hot and Cold. To nejlepší z muziky přesně na ve čtvrt na 10, je 9:15. No, rozjela to nejenom Katy Perry, rozjeli jsme to i my od září s naším Martičkou Jandovou, protože Marta se nám po prázdninách vrátila do vysílání, to už určitě víte, to už jste stihli zaznamenat. No a tím pádem my jsme zase s Martou začali tvořit. Děláme takové klukoviny, děláme holčičiny. Prostě teď zase začínáme a budeme pravidelně natáčet oblíbený internetový pořad Pospátku s Martou Jandovou. Kdyby někdo nevěděl, o co jde, tak já vlastně Martě pouštím písničky Pospátku a ona se snaží trefit, o jakého interpreta, potažmo o jakou písničku se jedná. Několik dílů už můžete najít samozřejmě na Instagramu Frekvence 1, můžete najít na mém Instagramu Robin Sobek, můžete najít na Instagramu Marty Jandové. V případě, že máte tuhletu sociální síť, tak tam mrkněte, protože se pobavíte a pobavíte se zcela zaručeně i tím včerejším dílem. My jsme totiž vydali zase nové video, nový díl Pospátku s Martou Jandovou, co jsem tentokrát Martě pouštěl za písničku, nebo chcete-li interpreta. To prozrazovat nebudu, to se právě podívejte, jak říkám, myslím, že to opět jeden z dalších povedených dílů. Sám jsem se u toho teda bavil. A to už je co říct, ano. Takže se mrkněte i vy. My jedeme dál na Frekvenci 1, v půl si dáme další zprávy, ale do té doby taky to nejlepší z muziky. Euro Brian Adams, Jennifer Lopez, Pitbull, Poetika, nebojte, nebudu vám tyhle ty písně pouštět pospátku. Ne.
1: Když uvidíte Albe.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání 26.8.
5: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
6: Jedna noc, která všechno změnila.
5: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
6: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
7: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
8: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: Nádherná, pohodová, sobotní balada. No, to byl Europe v 9:30 dopoledne na frekvenci 1. Jsi všimla, že říkám dopoledne?
1: Koukám, jak jsi překliknul.
0: Já jsem přepnul. To je dobře. Taky se začínám probouzet konečně, protože...
1: Taky to už vlastně tvůj čas.
0: Tak, ano, ano, to jsem chtěl říct.
1: To už tady jindy stepuješ, 9:30.
0: No, to je pozor. Ne, ale zase nepřeháně. 9:30 jsem tady nikdy nebyl. Takže bacha, ale blížíme se k tomu času, to je jasné. Jsem rád, co teď tady vidím, protože jsem rád tady za tu zprávu. Kouk tam, to je strašné. Víťa píše, Robine, moc díky, vidíš? Moc díky za krásnou písničku Under Pressure. Under Pressure. Je to moje nejoblíbenější. Freddie Mercury a taky David Bowie, to nemá chybu. Dala jsem volume doprava, ať si užijí i sousedi. Ty museli mít radost teda. Hned mám lepší náladu. Jsem ráda, že dnešní ranní vysílání máte zrovna vy. No, samozřejmě, máme zrovna my, Luci. Máme
1: ale
0: zrovna
1: ne,
0: my.
1: Pochvál se.
0: Ne, no tak já nás chválím oba. Posluchačka Víťa, takže rádo se stalo, Víťo, a díky moc za tuhletu zprávu. Já jsem strašně rád, že jsem si dovolil, že jsem si dovolil to tam nasadit.
1: Tak jo, tak schválně, jak ti to vydrží dlouho, ta radost.
0: My tady samozřejmě, přátelé, máme svého hudebního dramaturga, který určitě i teď poslouchá. Nazdarendo, bavíš se s náma? Dal si volume doprava. A tak musel jsem to udělat, samozřejmě. A myslím, že to chápe i on. Navíc to bylo na přání posluchače Kociše a druhák Freddie Mercury vlastně by měl těch 80 dneska. Že jo? Takže to je velká sláva. Tak jsem rád, že to zabralo. Dobré ráno, Robine, co tam děláš? Aha, tak to je zase jiná SMSka. Můžeš říct posluchačům tip na výlet? Ano, můžu. Z Braslav od 10 setkání veteránů. Bude to nádhera. Potom závod Elišky Junkové, závod do vrchu. Robine, autíčka.

0: veteráni, samozřejmě lidi jakéhokoliv věku. Děti jsou vítány, napsala naše externí redaktorka Péťa z Prahy. Je to novinka, vlastně tahle ta Péťa, ale je to hezké, ne, že nám tady napsala.
1: Tak zdravíme všechny Péči, redaktorky naše.
0: Tak jo, tak jsme se vykeceli a jdeme hrát teda. Ne.
1: Ještě tam máme zprávy, ale tak jako nemusíme.
0: Chceš?
1: No jo, pojď.
0: Jo? Tak jo.
1: Navrhovaný schodek rozpočtu 389 miliard považuje za nepřijatelný 62% lidí. Uvádí to průzkum agentury Median. Policie vyhlásila pátrání po 11-letém chlapci z Vysokého Mýta na Orlicko-Ústecku. Podle policie by se mohl pohybovat po městě ve skupince se staršími kamarády. Zrekonstruovaná trať na Národním muzeem dnes opět spojí Vinohradskou ulici se zastávkami IP Pavlova. Tramvaje zde nejezdily od loňského června. Na Václavské náměstí se pak tramvaje vrátí po desítkách let v červnu příštího roku.
2: Na Václavském Václaváku je moc člověků.
0: Znáš to?
1: Ne, ale ty nemůžeš vstávat ráno, protože to, kdo má s tebou pak vydržet.
0: Tak se mi tady nezvete, no, o víkendu ráno.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Jdeme se podívat na Hradeckou dálnici.
0: Dobře.
4: Dopravní omezení přibrzdí řidiče na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové mezi 54. až 58. kilometrem. V místě kolony se zdržíte okolo 15 minut. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ale mi nemusíš ukazovat, že jsme v éteru. Já hledám na Václavském Václaváku, nemůžu to najít, tak si tady do toho vydávám zvuky do té dopravy, viď? Ale já to najdu za chvilku, já to najdu.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší
0: pojďme hrát.
3: Dopravní servis.
0: Pojďme tam něco pustit. Život plyne dál. Život plyne dál, přátelé.
5: Nechci promarnit ho v jistotách.
0: Než bych na břehu stál.
5: Radši stokrát bych se na dnu sál.
0: To je pro všechny tanečníky. Zadejte se.
5: Sám si píšu scénář svého osudu.
0: Pojď, Luci.
5: Ne? Dokud dýchám,
0: Ježiš, ty seš měka.
5: Chci tančit zimou i létem. Projít bez starostí celým širým světem. Večer pít víno, na nebe se dívat.
0: Měraj by měl radost.
5: Čítat hvězdy, dokud nezačne svítat.
0: Já svítat, sorry.
5: Já chci

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Tinu Turner, která zpestřila sobotní, teď už dopoledne, máme 9:45. Já tady rozdávám mimo jiné i tipy na výlety od třeba posluchačky Petry z Prahy, která vás všechny posílá na Zbraslav od 10:00. To znamená za 15:45 tam bude setkání veteránů. Bude to nádhera, nám napsala autíčka veteráni, lidi jakéhokoliv věku, děti jsou vítány a tak dále. Takže Petře, díky. Já bych mohl přidat ještě do vínku Aeroklub v Křižanově na Žďársku. Tam je totiž dneska letecký den. Veřejná vystoupení jsou naplánovaná na 13. a 17. hodinu. Tak na to máte poměrně dost času. Jinak Irena z Havířova napsala, ahoj Robine, tomu říkám super sobotní ráno z F1. No, je to trošku blázinec, Verčo.
1: Ahoj, ale hezké dopoledne všem.
0: Ahoj, je to tím
1: taky tě ráda vidím.
0: Hraním vstávání.
1: Já jsem taky ráda, že jsi tu. A jak se k tomu ver, proč čekám, jakože
0: ne, já ti chci říct, že na to nejsem zvyklý.
1: Jako stávat.
0: Vstávat.
1: Nebo vysílat takhle brzo ráno.
0: A vysílat takhle brzo ráno. Takže já jsem teď slíbil SMS-kou našemu hudebnímu dramaturgovi Rendovi, který nás poslouchá.
1: Ano, Rendo, zdravíme.
0: Že už nebudu blbnout a přišlo mi jenom uf. A teď nevím, jestli mám zítra vlastně chodit.
1: Tak počkat. Jako do toho bych se já ráda vložila, protože ano. Já si myslím, že naši posluchači tě mají rádi.
0: Mají mě rádi.
1: Jo, a na druhou stranu ty sice říkáš, že na to nejsi zvyklý, ale ano. To ranní vysílání tě nakopne teda. Nevím jak u tebe, ale u mě to tak je.
0: Jo, má to něco do sebe.
1: No.
0: Jsem vlastně tak trošku nakoplý, ano. Hmm. Nevím, co teď budu dělat po zbytek dne.
1: No to teda
0: že
1: taky
0: budu
1: nevím.
0: Běhat tady okolo baráku, čekám do zítra zase do 6. No nic, teď už to tady bude rozjíždět, jak jste pochopili, naše Verča. A abych navázal, rád tě vidím, Verčo.
1: No tak ahoj.
0: No, konečně pointa. Jo. Jo, tak jo.
1: Tak to je, jsem to teda tvoje. Musela čekat skoro 2 minuty, no
0: musela,
1: dobře, no.
0: Jsem se musel vykecat zase. To je spousta myšlenek, tak zítra se mějte, ahoj, baba, ahoj.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Za momenty zprávy.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A u zpráv vítáme Lucie Šmídovou. Dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne. 150 km v hodině na části D3 můžete jet do konce roku. Policie vyšetřuje sérii napadení dětí na Olomoucku. V omezení se zdržíte na D11 z Prahy na Hradec. Na D3 pokračuje testování zvýšené rychlosti. Mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic můžou řidiči do konce roku za vhodných podmínek jezdit až 150 km v hodině. Původně mělo zkušební období skončit v září. Ministerstvo dopravy ale chce získat více dat o tom, jak se auta na úseku chovají a jestli vyšší rychlost nespůsobuje víc nehod. Data bude analyzovat během podzimu. Do konce roku rozhodne, jestli tam rychlost ponechá trvale. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnovuje provoz tramvají. Začínají znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby na pojejí kolejí na Vinohradské ulici na budovanou trať přes Václavské náměstí. Košíky plné hub nás podle mykologů letos teprve čekají. Už teď přibývá fotek houbařů, kteří si vynahrazují suché léto. V dalších týdnech mají houby růst na celém našem území, nejvíce pak na konci října. Hradec Králové dnes naplno žije královskými slavnostmi. Do města přijede s velkým průvodem i sama královna.
8: Desítky koncertů, pouliční umění, program pro děti, historická slavnost Eliška 801. Právě Eliška Rejčka je dnes hlavním tahákem sobotního programu, který se nese ve znamení dobového tržiště, dobové i současné hudby, ceremoniálu zvoníků a v 8 večer pak příjezdem královské družiny. Vyhlašovat se bude také výsledek projektu Hledáme krále a královny. Ten představí mladé osobnosti, které zaujaly svým talentem, kreativitou, odvahou a aktivním přístupem k životu, tedy ocenění těch, kteří mohou být inspirací pro své okolí i pro budoucnost města. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli se naše hráčky utkají od 14:30 ve skupině D s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále.
6: Frekvence 1.
9: Počasí.
7: Místy ještě může být zataženo, postupně od severozápadu srážky i oblačnost ubývají. Čeká nás většinou polojasný až jasný den a nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů.
9: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Zdržíte se na D11.
10: Dopravní omezení přibrzdí řidiče na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové mezi 54. až 58. kilometrem. Místě kolony se zdrží okolo 15 minut. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petr.

0: jubilejní výročí, který se váže k němu a k Česku. No a tradičně bude taky prostor popřát těm, kdo dneska slaví narozeniny. Takže se chopte telefonu, napište jim přání a já je přečtu ve vysílání. 736 300 444, tak to je mobil sem do studia, je to vaše, užívejte soboty s poslechem Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

čtvrt na 11, Frekvence 1 s vámi, tohle byl Michael Jackson a jeho velký hit Given to Me. Představte si, že je to už 30 let, kdy do Prahy přiletěl Michael Jackson. Bylo to ve čtvrtek 3. září roku 1996. Praha se otřásala v základech pod náporem fanoušků, který na Michaela čekali po jeho příletu už na letišti a pak ho doprovázeli po všech místech, které navštívil, včetně třeba sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Celá jeho návštěva vyvrcholila o pár dnů později 7. září v sobotu megakoncertem na Letné, kde bylo odhadem 130 tisíc lidí. Koncert tenkrát provázely mimořádné bezpečnostní opatření a lístek na koncert vyšel na necelých 700 korun. Na koncert dorazily taky stovky autobusů ze zahraničí, hlavně z Německa, a před skokanem Michaela Jacksona byl DJ Bobo. Tak to jsme krátce na Frekvenci 1 zavzpomínali na koncert popového krále u nás, který se jednoznačně zapsal do dějin Česka.

0: bude v 10:30. Přání k narozeninám můžete stále posílat SMS-kou na číslo 736 300 444. Za chviličku už totiž budeme ve vysílání přát našim dnešním oslavencům. A to jak k narozeninám, tak samozřejmě k svátku.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A pokud jste právě teď za volantem, tak Petra vám řekne, jak se jede.
2: Dopravní omezení při brzdě řidiče na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové mezi 54. až 58. kilometrem. V místě kolony se zdržíte okolo 15 minut. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Na cestách jezděte opatrně a šťastnou cestu taky od nás, od Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší.

0: máme frekvenci 1 a blíží se 10:45 a to znamená, že je tu narozeninová rubrika. Tak přátelé, jdeme na to, všechno nejlepší jdeme přát dnešním oslavencům. Narozeniny slaví americký herec Michael Keaton alias Batman a nebo taky Beetlejuice. Je mu dneska 75 let a před 53 lety se narodila americká herečka Rose McGowan. Pokud jste koukali na seriál Čarodějky, tak Rose hrála Paige Matthewsovou. U nás přejeme všechno nejlepší k narozeninám dalšímu oslavenci. 48. narozeniny má Igor Timko z kapely No Name. 43 let je zpěvákovi Tomášovi Savkovi a dabérka Kamila Špráchalová slaví 55. narozeniny. Tak všechno nejlepší. A komu přejete vy? Všechno nejlepší přejeme Radušce k narozeninám. Milá Ráďo, krásné 45. narozeniny, hodně štěstí, zdraví a moře lásky. Máme tě rádi, tak to píše Fanda, Luky a Bára. Ještě tu mám jeden zkaz. Milá frekvence, dneska slaví narozeniny vnučka Eli. Moc rádi bychom jí popřáli všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko a lásku. Babi Věra a děda Honza. Tak my se přidáváme všem oslavencům, jen to nejlepší, pořádně to oslavte. No a svátek 5. září slaví Boris. Je to jméno se slovanským původem a znamená proslavený bojem a něco málo přes 2000 Borisů je u nás v Česku. Tak všechno nejlepší k svátku z Frekvence 1 a zdraví, štěstí, lásku všem oslavencům.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: novinky.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Láďa Jakub, hezké dopoledne.
2: Pěknou sobotu. Prezident Petr Pavel se před chvílí vydal na motorce skrz Prahu. Za ním jede dalších 800 Harleyů. Sezona brambor na Vysočině je letos velmi bídná. Stěžují si farmáři. A v restauraci ve Skandinávii můžete dostat pokutu za to, že nedojíte. Dobré dopoledne ještě jednou. Do našeho hlavního města vjela kolona 800 motorek Harley Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojili prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře. Účastníci akce se na motorkách začali řadit v 9 hodin v dolní části pražského výstaviště, odkud 10:30 vyrazili na pražskou magistrálu. Jedou přes Nuselský most na Pražského povstání, potom na Vltavské nábřeží a zpátky na výstaviště. Výjížďka potrvá zhruba hodinu, dohlížejí na ní policisté, proto počítejte i s dopravním omezením. Sezona v kraji brambor je letos velmi bídná, stěžují si zemědělci. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna. Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhadují farmáři na Vysočině na 15-20%. Už jste řídili elektrické auto? Usednout za volant víc než stovky elektromobilů můžete dnes až do 18 hodin u obchodního centra Letňany v Praze. Jízda světa motorů nabízí každému, kdo má platný řidičák, možnost se zcela zdarma povozit v elektroautech 30 různých značek. A doprovodný program přidává za pořadatele Martin Karlík.
3: Hasiči předvedou, jak se zasahuje u požáru elektromobilu například v podzemních garážích. No a Heřman Wolf z Cesty za snem nám zas předvede, jak problematické je pro vozíčkáře dobíjet elektromobil.
2: Všechno sníst, tak to říkají naši rodiče, ale i v jedné restauraci v dánském městě Kø. Tam je to velký prohřešek, když vám na talíři něco zbyde. A za to se platí. Ano, za nesnězené maso nebo přílohu vám dají pokutu. Takže zaplatíte víc, než je v jídelním lístku napsáno. Prý, aby se neplýtvalo. A že to funguje. Personál totiž postih uplatňuje v případě, že host nedojí 3 a víc kousků, přičemž za každý z nich podnik naučtuje 25 dánských korun, tedy 81 našich.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Nejdřív déšť nebo hodně oblačnosti a k večeru už by se mělo vyjasnit ve všech našich regionech. Třeba teď nám svítí v Praze sluníčko, vykukuje spoza mraků. Od 14 stupňů máme na horách až po 26 na moravském jihu. Nejčastěji ale od 21 do 24.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Opatrní buďte, řidiči ve Slezsku v Havířově v okrese Karviná se bouralo před magistrátem. Je to na křižovatce s ulicí Jana Amose Komenského. Jinak by se mělo jezdit bez větších komplikacích. V Praze potom počítejte na nábřeží ve směru na výstaviště s komplikacemi kvůli koloně motorek Harley Davidson v čele s prezidentem Petrem Pavlem. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.

0: třeba v autě a v téhle hodině se povíme o jednom Italovi, který už nechtěl utrácet za benzín a místo auta si pořídil něco jiného. Co to bylo? No kolo to nebylo, ani elektroauto. Buďte s námi, dozvíte se to, protože je první zářijový víkend, tak kam můžete zavítat, kde se co koná, o tom za chvilku v pravidelných víkendových typech na výlet. Jsme Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

Doma být nemusíte a můžete někam vyrazit. A kam, o tom bude řeč právě teď. 1. zářijová sobota patří tradičně sklářské slavnosti na Kristiánově v Bedřichově na Liberecku a vy tak máte možnost vidět velkou část sklářských a taky bižuterních technik a užít si pestrý doprovodný program. Víkend si můžete taky zpestřit dobrým jídlem na festivalu gastronomie Tuto jídlo v Plzni na náplavce na Radbůze. Pochutnáte si dneska taky v Máslovicích u Prahy na posvícenském vinobraní, který nabídne burčák, koláče, vína, stloukání másla, hudbu a samozřejmě program pro děti, ty vemte sebou. No a ty by dneska neměly taky chybět v obci Skály u Protivína, protože sem opět přiletí drak v rámci akce Draci ve skalách a děti i rodiče tak čeká tvořivý odpoledne, plný sportovních aktivit, nebude chybět ani průvod s drakem. Dožínky probíhají dneska na náměstí a to v Jihlavě, čekají vás tradice, hudba, řemesla a navíc můžete jihlavské památky navštívit zcela zdarma. A poslední pozvánka bude do Opavského Slezska, právě tady na vás dneska čeká naprosto nevšední zážitek a po roce se otevřou ocelové dveře bunkrů, které jsou běžně nepřístupné, a můžete si tak užít jedinečný komentovaný prohlídky. Frekvence 1 vám přeje hezký víkend.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: nebo Psyndl X už během pár minut. Máme přesně půl druhý a to je ten správný čas očíhnout hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A když hlavní tahy, tak hlavní třída, dejte si pozor, ve Slezsku, v Havířově, na Karvinsku, na hlavní třídě před magistrátem na křižovatce s Jana Amose Komenského a Jana Švermy máme dopravní nehodu. Postojte si v kolonách na Královéhradecké D11 od Prahy na Hradec na kilometru 54, je tam kolona na 20 minut, no a další na D1 od Vyškova přes Brno na Prahu, tam se to taky štosuje a taky si postojíte do půl hodiny od kilometru 35 do kilometru 25 ve směru z Brna na Prahu. Samozřejmě D1 přejeme pevné nervy s Frekvencí 1 a Veronikou Elhotovou.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 3:45, frekvenci 1, vám přeje hezké dopoledne. My jsme tu ve studiu s mým zprávařem Láďou Jakubem. Láďo, tak prázdniny, že jo, tak to je už dávna minulost, ty jsou za námi. Možná třeba jste se někdo rozšoupl víc, než jste čekal a už třeba netrpělivě vyhlížíte výplatu jako my.
1: No.
0: A já teda musím říct, že včera jsem tankovala a docela se mi protočily panenky, čověče. A to ještě
1: 45,
0: hrozí.
1: 45, viď?
0: No, a to ještě hrozí, že by ty ceny pohonných hmot měly dokonce ještě výš.
1: To je šílený. Je to. Taky jsem na to koukal. Z okýnka autobusu.
0: Jenom z okýnka autobusu. To je dobře, že jenom z toho okýnka, že jsi nebyl u toho. Každopádně, já jsem tady nakousla, že jeden 650-letý Ital s tím tedy zatočil po svým, protože už ho štvali, že jo, vysoký ceny benzínu, ztratil trpělivost a přesedlal na koně, si představ. Jo, má klisnu jménem Maja a dost si pochvaluje, protože ho prý dopraví všude, kam potřebuje, že jo, na nákupy, k doktorovi, zubařovi, přátelům nebo třeba na výlety a za jízdu vlastně neutratí prakticky nic.
1: A má nějaký vodítko nebo tak něco, aby jako připarkoval, no jasně, před obchodem nebo tak něco?
0: To je automatický.
1: Jo.
0: To zavelí, jako zaparkuje.
1: A může i do podzemní garáží.
0: No, tak myslím si, že tam by se úplně nedostala, ale vlastně jsem tím přemýšlá, že člověk si furt myslí, že čím víc koní, tím lepší, viď? A přitom vlastně stačí jeden spolehlivý a jedete zdarma.
1: No, no. Právě.
0: No, tak je to tak, no.
1: Jdeme do nějakého Hřebčína, jo?
0: No, já nevím, no, jako čím skončíme. Tak jako já hodně často jezdím vlakem, že jo?
1: Jo,
0: jsem do rádia.
1: A nebo
0: jo.
1: Pěšky.
0: A nebo pěšky, ano. To třeba...
1: Z Plzně trošku horší, no, ale tak
0: to bych sem jen tak nedošla, ano, z Plzně do Prahy.
1: Takže ten kůň.
0: Takže to jistí ten kůň, ano. Jasně. Ale vy ať už jedete na čemkoliv, jestli třeba v autě, na kole, že jo, koloběžce, ty jsou teď hodně populární, a nebo třeba na koni, tak my jsme každopádně rádi, že v tom jedete s námi na Frekvenci 1 a za chviličku už opět to nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: na frekvenci jedna, která vám hraje z muziky to nejlepší. Za chviličku už odbije pravé poledne. Jsme rádi, že jste o víkendu s náma. Tady muzika po celý Alef Raben. Zahráme taky opět hladeček. Tak sorry, že mám rád hory. A nebude chybět ani DJ Bobo. Tak takováhle skvělá muzika vás čeká na frekvenci 1 mezi 12. a 13.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
4: Navlíkáš ponožky.
3: Zatím ještě nemám na co.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub, pěkné poledne.
6: Přeju vám dobré poledne. Lidi děsí další sudy na dně Orlické přehrady. Severní Čechy se pyšní novým autobusovým terminálem i společnou základnou záchranky hasičů a policistů. A ukrajinské děti začaly školní rok ve sklepích. Klesající hladina Orlické přehrady na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje odhaluje v bahně i písku i zrezavělé sudy. Lidé si je spojují s řadou brutálních takzvaných orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své oběti naložili do sudů slouhem a schodili ze Žďákovského mostu do vody. Proto teď pozorovatelé k nálezům volají policii. Všechny sudy, které policisté zaseči zatím otevřeli, byly ale jen plné vody. Podle policie jsou to zbytky pontonů, které klesly ke dnu. A z přehrady rychle nahory. Až rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. V něm uhynulo velké množství ryb. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akcí v novodobé historii města v Libereckém kraji, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD v Jablonci nad Nisou, regionální autobusovou dopravu v okrese a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a taky na vlak. Jak řekl primátor Miloš Vele, terminál vznikne na místě bývalé tržnice, doplňuje.
7: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
6: V budoucnu by měla na terminálu končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A ještě jedna dobrá zpráva z Libereckého kraje. V Turnově na Samilsku už brzy zahájí provoz právě dokončené společné výjezdové centrum hasičů, záchranářů a policie. Stavilo se 2 roky a stálo 265 milionů. Investorem byl Liberecký kraj, ministerstvo vnitra jako zřizovatel státní policie a profesionálních hasičů na stavbu přispělo 100 miliony korun. Třetina škol na Ukrajině nemůže v 5. roce války vyučovat všechny děti ve třídách. A to buď kvůli budovám poničeným ruskými útoky, nebo trvajícím vzdušným úderům. Mnoho dětí tak začíná nový školní rok ve sklepních krytech. A nebo jim zbyla výuka online přes internet doma, zmiňuje to i dnes.cz. Ruské ankety taky v posledních dnech zničily 1 milion ukrajinských knih, včetně učebnic. Rusko v noci na dnešek navíc udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Uvedl dnes na sociální sítí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: S posledním deštěm se popolední rozloučíme, bude maximálně oblačno a teploty od 13 na horách až po 24 stupňů v nížinách. V Jihomoravském kraji naměříme 28 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Opatrní buďte v tuhletu chvíli na dálnici D1. Od Brna na Vyškov se nám tvoří kolony na 20 minut. V Praze se bouralo kousek od našeho rádia, tady na rozhraní Vinohrad a Žižkova v ulici Jana Žilivského za hotelem ve směru na Žižkov dolů mezi hřbitovy. Máme překážku, bouraly tam dvě osobní auta. Bourala tam dvě osobní auta, tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1 a Veronikou.

0: Možná jste o tomto místě uslyšeli, možná ne. My se za chvilku povíme, jakému městu se tak říká, proč se vydat zrovna sem. A budu pro vás mít taky i sobotní for, tak leďte dál Frekvenci 1 a přejeme pěkný víkend.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: čtvrt na jednu, krásné odpoledne a přátelé, my míříme za dalším výletem. V novém díle podcastu Jana a výlety na míru se podíváte do Moravské Třebové. Tomuto městu se totiž občas říká Moravské Atény. Čeká vás velké historické náměstí s morovým sloupem a krásnými měšťanskými domy, také radnice svěží, která se opírá o okolní domy, i renesanční zámek s arkádovým nádvořím, který nabízí klasiku.
1: Několik prohlídkových okruhů, představím vám taky ty klasické dějiny Moravské Třebové.
2: Tady se jedlo, no, tady se spalo, tamto.
1: Jo, až takhle.
2: No to mě vždycky nejvíc zajímá. Jo. Málo kdy
1: záchody. Písernice se tomu říkalo.
2: No jasně, ale málo kde to je. Víš, kde jsem to viděla? Velice zajímavý.
1: No.
2: V Národním divadle je takový speciální lóže pro prezidenta.
1: A tam je záchod.
2: A jestli se nepletu, tak tam je záchod.
1: Já vím, kde. Já, jasně, lože tam záchod a je tam odsaď hovno vidět.
0: A Moravská Třebová není jen o památkách. Kolem města se zvedají hned tři kopce a každý nabízí něco jiného. Na jednom kopci najdete například rozhlednu Pastýřku a pod ní bike resort se 13 kilometry single tracků pro horská kola.
1: Náročnosti jsou oddělený barvama, takže můžeš i s nejmenšíma tam třeba vyrazit, když si nepopleteš barvy.
0: No právě.
1: Barvoslepý bacha. Jo. A máme tu ještě jeden kopec, který stojí za zmínku, a to je takzvaný Třebovský hradisko. Stával tady hrad, už nestojí samozřejmě, ale je tu stále takový ten zachovaný relief toho hrádku, a to je taky okus vedle na jiném kopci. Takže kolem Třebový jsou prostě tři kopce a všechny stojí za návštěvu. Mm-hmm. Je to vlastně
2: docela hezký. Každý nabízí něco jiného.
1: No.
0: Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková a Míra Michálek vezmou do Moravské Třebové okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
3: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
4: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
5: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No.
3: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
6: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
4: Petr Jablonský live každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
10: Jedna noc, která všechno změnila.
9: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
10: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
11: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.

0: Já doufám, že vy nemáte hladový oči, že už jste se stihli naobědvat. Za chviličku z muziky Ale Farben, Coldplay nebo také Ace of Base, ale teď je samozřejmě správný čas se s Láďou Jakubem podívat na dálnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A bouralo se hlavně na Moravě, opatrní, buďte teďko ve Znojmě, v Obrokové ulici, tady máme cyklistický závod, no a je tu větší množství chodců a lidí a taky nějaký ťukanec. Opatrní buďte také v okrese Zlín, v Napajedlech, ve Svatopulkově ulici, další bouračku nám hlásí D52 na 17. kilometru z Pohořelic na Brno. Ve Slušovicích na Zlínsku se bouralo na silnice 49-15, no a v okrese Olomouc u Skrbně na 635. Další problémy jsou na silnici 20. v Jihočeském kraji v okrese Jindřichův Hradec u Kardašovy Řečice. Na místo je vyslaná hlídka policie České republiky, tak počítejte s mírným zdržením a přejeme pevné nervy na cestách.
1: Frekvence 1.

0: Hradeček. Blíží se 1:15 a o další povedený fórek se s vámi chce podělit Jana s Mikešem.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Na frekvenci 1 nabídeme fór. Slovo má Mikeš.
3: Baví se dva chlapy a ten jen říká, ty čeče, stavím barák, neznáš nějakého dobrýho výrobce v okén? Co ne, no zkus Božkov.
0: Zkušenost.
3: No, a já jsem to měl možná říct jinak.
0: Jak?
3: Jsem měl říct, zkus Božkov.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: zprávy.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mrsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
7: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
10: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A má je pro vás Láďa Jakubecké odpoledne.
11: Krásnou sobotu s datem 5. září. Volební stánky politických stran připomínají veřejné záchodky nebo obchody s kebabem. Lékaři z Budějic pomohli vyvinout aplikaci pro lidi po mozkové mrtvici a na Litoměřicku začali s ekologickou výrobou cementu. Volební kampaně naše strany pojmuly různorodě. V Brně na náměstí Svobody stánek jedné strany připomíná spíš stánek s kebabem. Stánek dalšího hnutí v moravské metropoli zase připomíná veřejné záchodky. No a ve středočeské Květnici v okrese Praha Východ zase mají na kandidátce Supermana, tedy starostu, který se dal tuto přezdívku na soupisku. Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá hlavně pacientům po mozkové mrtvici. Zatím ji používá víc než 200 lidí. Aplikace Spastic Prevent dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Program si můžou zájemci stáhnout do mobilu. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, v bolestech, ve svalových napětích i obtížích při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možné riziko svalových problémů, takzvané spasticity, nabídne uživateli kontakty konkrétně na regionální centra a připraví výstup pro lékaře. Cementárna Holcim v litoměřických Čížkovicích spustila linku na zpracování kalcinovaných jílů. To jsou jíly vypálené při vysokých teplotách. Náklady na investici dosáhly zhruba miliardy korun. Z toho 330 milionů poskytl fond Ministerstva životního prostředí. Nová technologie umožní částečně nahradit slínek, klíčovou a emisně náročnou složku cementu kalcinovaným jílem. Pokračuje z cementárny Pavel Zdeněk.
12: My máme kalcinovaný jíl u nás v Lomu, kde těžíme i zároveň vápenec pro výrobu slínku. Takže až vyrobíme slínek, přidáme k tomu náš kalcinovaný jíl a bude z toho nová forma nějakého cementu.
11: Uhlíková stopa takto vyrobeného cementu se tím podle výrobce sníží přibližně o 30%. Jestli teď míříte do Krkonoš, dobře se oblečte, na hřebenek našich nejvyšších hor se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota ráno klesla ke 4 nad bodem mrazu a pocitová teplota kvůli větru byla 1 až 2 stupně nad nulou. Vyplývá to z dat měřící stanice Poštovna Aneška na vrcholu hory na Trutnovsku. V pátek večer bylo na Sněžce přes 13 stupňů, někdy i 15. Silný vítr dnes ráno a zastavil navíc horní úsek kabinové lanovky. Na Sněžku mimo provoz bude zřejmě celý den.
10: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: Jak bude dál? Sice bez deště, ale na horách fakt zima, nejvíc 13 stupňů, jak jsme říkali. Například na Sněžce bylo dnes ráno 4. No a v nížinách tam naměříme úplný opak 24, na jihu Moravě až 26 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Míříme na sever Čech, opatrní buďte v Liberci v Tovární ulici, máme tam osobní auto poškozené, ke kterému míří policejní hlídka. Opatrní buďte také na Semilsku u Výchové nad Jizerou, tam máme vážnou nehodu osobního auta s cyklistou, na místě policie, hasiči a záchranka. V Jablonci nad Nisou se bouralo v Široké ulici. Ze severu Čech ještě nemizíme, opatrní buďte v Semilech, tedy v Turnově na Semilsku na 35, tady máme nehodu dvou osobních vozů. No a bouralo se taky na silnici 35 na 30. prvním kilometru z Turnova na Liberec u Jeřmanic. Máme tam po nehodě osobní auto odstavené a taky tam brzdí provoz větev ve vozovce. Tak s tím počítejte a šťastně se vraťte. Uších máte frekvenci 1 a z ní vysílá Veronika Jelhotová.
0: Dobré odpoledne s datem 5. září. Borisům přejeme všechno nejlepší k svátku a v téhle hodině si poslechneme novinku od Jamese Blunta, kterou vydal před pár dny a je to moc pěkná písnička na závěr léta. Myslím, že se vám bude líbit, tak si na ní počkejte a užívejte odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Frekvence 1. Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: V týdnu padlo poslední slovo Petry Řebíčkové, která jak posluchačka Katka správně uhodla, si z dovolené v Dánsku přivezla baňku. No a Katka tak na Frekvenci 1 vyhrála 49 tisíc korun. Tak velká gratulace ještě jednou k téhle krásné částce. No a to tím pádem znamená jediné, že máme nové poslední slovo, které můžete každý všední den hádat.
2: Na zahradě rád sbírám.
1: Tak jestli pak víte, anebo vás napadne, co je Božkovo opravdovou vášní na zahradě. Na zahradě Božka Slezáčka. No, tak hádejte a volejte opět v pondělí do studia a můžete vyhrát hned ráno po 7 hodině 7 tisíc korun.
0: Poslední slovo.
3: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Posloucháte Frekvenci 1 a před námi už zmiňovaná novinka od britského zpěváka Jamese Blunta, který v minulosti randil například i s top modelkou Petrou Němcovou. A než začal zpívat, tak co jste o něm možná nevěděli, i mě to teda dost překvapilo, že sloužil v armádě. Byl velitelem britské jednotky a taková perlička, kterou o sobě říká, že dokonce zabránil vypuknutí třetí světové války. Během mise v Kosovu prý odmítl vykonat rozkaz velitele, který by vedl k vypuknutí světového konfliktu. Celý spor se nakonec díky němu ukončil mírovou cestou. James Blunt pak armádu v roce 2002 opustil a začal se věnovat hudbě a proslavil se právě známým singlem You Are Beautiful. Teď už si dáme ale novinku James Blunt, Tastes Like Summer. Hezký

0: dokonalý den.
1: Ono asi záleží, jak se vyspím, když to řeknu takhle, ale já mám, můj dokonalý den je ten den, kdy na mě není asi vyvíjený žádný tlak a to může být i pracovní, i nepracovní. Já si ráda strašně odpočinu, ale někdy klidně ráda jdu do té práce, protože mám to privilegium a to štěstí, že dělám to, co mě baví, a takže to je prostě skvělý, že to je moje práce. Takže pokud buď teda můžu pracovat na něčem, co mě baví, co mě jako natchne, anebo často můj dokonalý den prostě fakt vypadá velmi jednoduše, že nedělám vůbec nic, splývám s gaučem a jsme jedno dohromady a koukám se na moje oblíbené filmy a seriály, nebo to právě strávím s přáteli, fakt asi se všechno odvíjí na tom, jak mám zrovna nabitou sociální baterku, protože jsem na to taková jako citlivá
0: hodně. To je hezký sociální baterka, to slyším prvně.
2: Nabito, vybito.
0: To prozradila herečka Anna Dvořáková, celý rozhovor s ní si můžete poslechnout buď na našem webu, anebo na YouRadio.talk. Frekvence 1. Doprava. Jak to vypadá na hlavních tazích, už nám poví Láďa Jakub.
3: Dobré odpoledne přejeme do Bílých Karpat na silnici 50 u Bystřice pod Lopeníkem v okrese Uherské Hradiště. Se nám tvoří kolony, protože se opravuje silnice. Probíhá tu kyvadlový provoz jen jedním jízdním pruhem střídavě. Opatrní buďte ale také v okrese Ústí nad Odlicí na silnici 35 na vjezdu do obce Hrušova. Máme tu stavebníky, dělníky, tvoří se tu taky menší kolony. Kolony se nám tvoří také v Praze na Sokolovské ulici, kde máme nehodu dvou osobních vozů, no a bouralo se také v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku v Sušilově ulici. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veronikou.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší do

0: Michael Jackson. Se mnou už je ve studiu Láďa Jakub a taky můj kolega Marek Mášek. Tak představte si, že teď to bylo v týdnu 30 let, kdy Michael Jackson přiletěl do Prahy. Hmm. Takže samozřejmě otázka, protože jste starší než já. Byli
1: jak
0: jste
1: se
0: na
1: vám
0: koncertě?
1: Koncert líbil?
0: Byli jste na koncertě?
2: Nebyl já, Michael Jacksona ne.
0: A ty,
1: no Marek Stracili to měl hezčí, to je pravda. Je vám fajný.
0: No počkat, ale
2: nepískal tak, jak když ho někdo tahá dole, viď?
1: Nepískal.
2: No.
0: Ježiš, tak jste se dostali, ale daleko. Já ho jako mám ráda.
1: A ti to jako...
0: Legendární, to co udělal.
1: Pozor, ale Láďa, jestli má Michaela Jacksona raději než Queeny, tak to je co říct.
2: To je pravda, ano, mám.
0: Tak jste se dostali, ale úplně někam jinam. Se vás vezmu do vysílání. Ano, ale vy jste tam teda nebyli na tom koncertě, ale třeba pamatujete si to?
2: Já si pamatuju, jak v rádiu na frekvenci 1 tenkrát říkali, že přiletěl Michael Jackson do Prahy.
0: To byla velká událost.
1: Tak mě v té době bylo 11 let, já si pamatuju moc dobře, to byl začátek školního roku.
0: Ano, 3. září.
1: Člověk tak
0: to
1: jako
0: bylo.
1: Nabíhá. Hmm. Pamatuju si, bylo moc krásný, hodně teplý léto, tak teda jako podzim. Teďka jak
2: no, ještě
1: toto,
2: léto.
1: No, tak jak teď. A kdybych řekl našim, že bych rád na koncert Michael Jacksona do Prahy, tak by mě tam asi nepustili.
0: Nepustili, no ale tak jako...
2: Až přinese nějakou jedničku.
1: Já mám totiž obavu, že oni už věděli, že já už bych se z té Prahy nevrátil.
0: Jo, takhle.
1: Mě by se totiž na hlavním nádraží chytl, jak toho Marečka v tom filmu Mandragora, takový ten střepatej kluk. A mě se tenkrát bavili docela, nebo líbily blikací automaty. A hlavní nádraží jich bylo plný.
2: To už bys byl dneska narozený.
1: Já bych se tam tuď nechtělo.
0: Já už bych byl dneska legenda. No tak si užijte zbytek odpoledne tady se vždy pozitivním Markem Maláškem.
1: To by nebavili Ládi, výherní automaty?
2: Ne.
1: Jak kece, ne. Beru a tebe?
0: Jsi se zbláznil, ne? Vypadám snad jako, že jsem nějaký gambler?
1: To proto se na to ptám.
2: No, tak nebavili. Vždycky z toho bolela hlava z
1: tak světem. Člověče, ty klameš tělem, to je neuvěřitelné. Taková měňatka.
0: Já už radši jdu domů, jo? Užijte si to tady, probírejte, co chcete.
1: A ty neslyšíme
0: se zítra.
2: Nevyhrála jsi nikdy nic.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: na frekvenci 1 Mike Oldfield, no a do další hodiny určitě už teď připravený Harry Styles. Taky si dáme Jindru Poláka se skupinou Jelen. Pojďme se do lásku vrátit. A přihodíme Backstreet Boys. No, tak takto na frekvenci 1 po 14.
1: Když uvidíte Albert.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
8: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s panem Láďou Jakubem.
9: Dobré odpoledne. Pozor, v Beskydech a Jeseníkách a Javorníkách se pohybuje medvědice se dvěma mláďaty. Jednou tolik porucha závad na vodovodech a kanalizacích hlásí Pardubicko. A Hradec Králové dnes naplno ožilo královskými slavnostmi. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice se dvěma mláďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. Místní je viděli na Lhocku poblíž dětského hřiště. Lhocko je od centra Vizovic vzdálené zhruba 3 kilometry. V Česku se medvědi vyskytují hojně především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. Někdy se ale zatoulají i dál, například právě do Javorníků nebo Bílých Karpat. A výjimečně se objevili i na Česku. Komoravské vrchovině. Jednou tolik porucha závad na vodovodní síti teď hlásí vodovody a kanalizace Pardubice. Nejvíc problémů hlásí samotné Pardubice a také Holice a Přelouč na Pardubicku. Může za to dlouhodobé horko a sucho, které mění podmínky v okolí potrubí v půdě. Nejcitlivější jsou zejména starší potrubí z šedé litiny. To sousední Hradec Králové dnes naplno ožil královskými slavnostmi. Do města navíc přijede s velkým průvodem i sama královna.
10: Desítky koncertů, pouliční umění, program pro děti i historická slavnost Eliška 801. A právě Eliška Rejčka je dnes hlavním tahákem sobotního programu, který se nese ve znamení dobového tržiště, dobové i současné hudby, ceremoniálu zvoníku a v 8 večer pak příjezdem královské družiny. Vyhlašovat se bude také výsledek projektu Hledáme krále a královny. Ten představí mladé osobnosti, které zaujaly svým talentem, kreativitou, odvahou a aktivním přístupem k životu, tedy ocenění těch, kteří mohou být inspirací pro své okolí i pro budoucnost. Města Oldřich Tomáš, frekvence 1.
9: Archeologové z Plzně zahájili první archeologický výzkum bývalého gulagu, nápravného pracovního tábora na území dnešního Kazachstánu v Asii. Tam trpěli i Češi a Slováci. Navázali na prvotní průzkum pozůstatků táboru pro politické vězně ze 30. až 50. let minulého století, který tam provedli loni v říjnu. Takový výzkum dosud nebyl v žádné z postsovětských zemí možný. Nebude to průšvih. Při dnešních volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko může vyhrát pravicově extremistická strana. O celých 18% bodů může porazit strana Alternativa pro Německo ve volbách v Sasko-Anhaltsku dosud vládnoucí křesťansko-demokratickou unii CDU. Podle posledního průzkumu před hlasováním podle agentury Forschungsgruppe Wahlen vyhraje se ziskem 41% hlasů. V čele má šarmantního lídra Ulricha Siegmunda.
8: Frekvence 1.
11: Počasí.
9: Šumava, Velký Javor, tady je teď 8 stupňů Celsia, Brno už má 24, no a vydrží nám to bez deště po celé zemi. Maximálně bude 26, a to na Pálavě a na Slovácku.
11: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Opatrní buďte na Královéhradecké dálnici D11 na 54. kilometru z Prahy na Hradec Králové se nám tvoří kolony na 20 minut. No a na 20 minut koloně si taky postojíte ve směru od Brna na Prahu na příjezdu do hlavního města na D1. Tady se nám to štosuje kvůli pracem na silnici, tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s F1. No a právě teď začíná odpoledne s Markem Maláškem.
12: Člověče, Láďo, jak jsi to říkal, ten... Forschungsgruppe?
9: Forschungsgruppe, ano.
12: To je krásný, to je, ta němčina opravdu to má břink, to se musí nechat. A obzvláště, Láďa, jak si v tom libuješ, že si v tom libuješ?
9: Já se v tom libuju, ano, přesně tak.
12: Přátelé, když jste viděli
9: maďarské názvy.
12: No, to jak přijde, a ještě polský, že?
9: Polský
12: to
9: taky.
12: To si v tom, Láďa, to totiž není vidět, protože tady nemáme webkameru, ale Láďa, když to říká, on se u toho tak jako mimo děk, on to neví, ale já to vidím. On se vám tak hladí po zátylku.
9: To bylo hezky řečeno, no,
12: protože on se hladí ještě jinde. Hej, čuňas.

0: frekvenci, jedna z té nejlepší muziky, Lucie a jejich Svítání. Mám přesně čtvrt na tři, no nejvyšší čas, aby jsme se podívali taky na akce, které ještě pořád o tomto víkendu jsou aktuální a které můžete obrazit. Pokud jste na koníky, tak o tomto víkendu, jako už tradičně, čtvrtá kvalifikace na Velkou Pardubickou, tak ta se pojede překvapivě v Pardubicích, ano, v Krystalově na Liberecku, tak tady to budou sklářské slavnosti. Ústecký kraj, tak ten nabízí zase v České Kamenici Mariánská pouť, takže pokud by vám chyběli v životě tak nějak rytíři, sličné pany a taky bohatý hodokvas, v tom případě toto je jasná volba. Hruškobraní na zámku v Blatné na Jižní Moravě, tak tady už se chystá putování za Burčákem po Modré hoře na kolech. Je to logické, nebudete putovat na kolech za vínem, že jo? To se nesmí potom jezdit.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card

Frekvenci 1 z té nejlepší muziky Taylor Dane. No a než to rozjede Adele nebo taky Backstreet Boys a taky Jan Kraus, se kterým se podíváme na to, že pokud máte doma nějaké akvarijní rybičky, není radno si před nimi pouštět pusu na špacír. Dávejte dobrý pozor. Ale ještě předtím.

0: prostě jako ten soud udělal, jo, jasně.
1: Ne, tam půjde myslím určitě o nějaký peníze, jo. Tam nepůjde o blaho rybiček, ale tam půjde o něco, co se váže možná k vlastnictví těch rybiček nebo tak.
0: A tam ještě to byly rybičky v suši restauraci, takže měli předem
1: dát jeho
0: suši.
1: Takže šlo možná o to zase zachránit ty rybičky, aby se nestaly součástí nějakého zlatého suši. Protože všechno, kromě lidí, je chráněný.
0: Tak člověku stačí rejžička, ne?
1: No, rejže je chráněna.
0: Jo, takhle, tak no, už
1: ani rýže. Málo rýže, málo zrnek. Lidí je moc a zrnek je málo. A rýže je určitě chráněnější než lidi, přestože jsou jí tuny všude. Jo. Tak bezcenný jsou lidi. Všechno ostatní je chráněné. To jsme vymysleli my, dobrodějové.
0: Jo, tak, takhle. No.
1: My, co jsme všestranní dobráci.
0: Já jenom taková jako drobnost, co teda můžu tak jako sníst.
1: No tak, něco? Jestli se nemůžete tohle hnusného zazvyky zbavit, pardon, že pořád chcete jíst, no tak jestli nějaký plasty nebo něco, čeho se potřebujeme zbavit. Jo? Fungujte jako čistička, ale prosím vás, bez výstupního jaksi produktu.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci.

0: Frekvenci 1 nejslavnější boy band všech dob, to jsou Backstreet Boys. No pomalu, ale jistě chystáme taky v redakci zprávy a online se dozvíte, že ruský prezident zakázal na 3 dny útočit na Kyjev. Podrobnosti v celou do té doby ještě skupina Jelen nebo Česný Ox.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Přesně tak, dobré odpoledne. Ruský prezident zakázal na 3 dny útočit na Kyjev. Sezona brambor v kraji Brambor na Vysočině je mizerná. A v restauraci ve Skandinávii můžete dostat pokutu za to, že nedojíte. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Uvedl dnes podle ruské státní agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platit začne od dnešní půlnoci. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přestáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin se s nimi sejde ještě dnes, uvedl Peskov. Sezona v kraji brambor je letos velmi bídná, stěžují si zemědělci na Českomoravské vrchovině. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám na Vysočině vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna. Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhadují farmáři na 15 až 20%. Jak hasiči řeší požár elektromobilu, třeba v podzemních garážích? Tak to můžete dnes vidět u obchodního centra v Praze Letňanech na jízdách Světa motorů. Kromě toho si tu můžete vyzkoušet řídit víc než 100 různých elektroaut, a to zcela zdarma. Další podrobnosti má za pořadatele Martin Karlík.
3: Ukážeme si, jak je problematické například dobíjet elektromobil pro vozíčkáře, anebo také odstartujeme kampaň zaměřenou na asistenční systémy, kde budeme vysvětlovat, jak funguje třeba držení v jízdních pruzích, čtení dopravních značek a spousta dalších asistenčních systémů.
2: A teď míříme za sportem. Vedoucí fotbalová Slavia přivítá Zbrojovku, která je v tabulce 2. s 1bodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z prvního místa. A právě teď začínají další 2 utkání. 5. Olomouc narazí na Bohemians 1905. Slovácko-Uherské Hradiště přivítá Pardubice. 12. místo v tabulce se pokusí vylepšit Plzeň, která se představí na stadionu 2. nováčka Artisu Brno. Všechno sníst, tak to říkají naši rodiče, a taky v jedné restauraci v dánském městě Kø. Tam je totiž velkým prohřeškem, když vám na talíři něco zbyde a za to se platí. Ano, za nesnězené maso nebo přílohu vám dají pokutu, takže zaplatíte víc, než je v jídelním lístku napsáno, jak je uvedená cena. Prý, aby se neplýtvalo. A že to funguje. Personál totiž postih uplatňuje v případě, že host nedojí 3 a víc kousků, přičemž za každý z nich podnik naúčtuje pokutu 25 dánských korun, tedy 81 korun našich.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Nejdřív byl déšť, teď hodně oblačnosti, ale k večeru by mělo být úplně skoro jasno. No a teploty od 14 stupňů na horách až po 26 na moravském jihu. Nejčastěji ale měříme mezi 21 až 24 stupni.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuální mimořádná situace na D1 z Prahy na Brno, zavřená je ve směru na moravskou metropoli, dálnice D1 u Lokte, na kilometru 60 totiž hoří auto. Sjet můžete na exitu 58 Soutice a vrátíte se na exitu Loket. Tak přejeme šťastnou cestu. A v programu Frekvence 1 dál odpoledne s Markem Maláškem.
1: No, Láďo, to jak říkal s tím, že se v té dánské restauraci, ve kterém městě?
2: To je kousek od Kodaně, já jsem tam byl.
1: Ty děláš, to... Potom se mluvit
2: nechtěl. Na jídle ještě.
1: Počkej. Zažil jste někdy, že by tě někdo už jako v dospělosti takto nutil do jídla?
2: V dospělosti ne, ale v dětství jo.
1: V dětství jo, tím jsme si prošli všichni, rodičové, že jo.
2: Co by na to děti v Africe dali, přesně.
1: Kamaráde, to bylo ve školce, že jo, paní učitelka.
2: No to taky, no.
1: Maso se musí dojídat. Tak, ale mně se to stalo i v dospělosti.
2: Mm-hmm.
1: To jsme chodili na brigádu, to bylo v Brně, kousek od Hybešovy ulice. A tam dělal vedoucího směny, on byl jak velký mistr pro prak. Holá hlava, 2 naušnice a opravdu jako profesionál, jo, to jako každým coulem. A teď jak už se mu nechtělo, protože když tam něco necháš na tom talíři, nemůžeš ty talíře pořádně naskládat na sebe a on místo. Ale hoši, co je to? Dojídáme. Hamity papity. A pak jednou přišel, tak měli nějaký večírek a měl ty velký náušnice zlatý v těch uších. Říkal, čověnče, ten vrch nějaký divnej. A on vyplul z té kuchyně a měl krásný růžový boa.
2: Aha.
1: V ten den jsme dojedli opravdu všichni a všechno a už jsme se tam nikde neukázali.
2: Tak to se to dělá.
1: Jo.
0: To nejlepší z muziky a

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky, taky R.E.M. Jinak se chystá Martin Garrix nebo i Dido Aerosmith. Máme 3:45 a přátelé, pojďme, zamíříme na další výlet. V novém díle podcastu Jana a výlety na míru se podíváme tentokrát do Moravské Třebové. Tomuto městu se totiž občas říká Moravské Atény. To jsem třeba ještě neslyšel. No, čímž pádem čeká na vás historické náměstí s morovým sloupem a taky krásnými měšťanskými domy. Taky radnice s věží, která se opírá o okolní domy, i renesanční zámek a arkádové nádvoří. No, ale taky nabízí klasiku, že jo, takovou tu, co bychom rádi viděli.
1: Několik prohlídkových okruhů, představím vám taky ty klasické dějiny Moravský Třebový.
2: Tady se jedlo,
1: no,
2: tady se spalo, tady ale... se... Tato, tamto.
1: Jo, až takhle.
2: No to mě vždycky nejvíc zajímá. Jo. Málo kdy
1: Záchody.
2: To
1: ní,
2: no?
1: Málo, Písernice se tomu říkalo.
2: No jasně,
1: no.
2: Ale málo kde to je. Víš, kde jsem to viděla? Velice zajímavý.
1: No.
2: V Národním divadle je takový speciální lóže pro prezidenta.
1: A tam je i záchod.
2: A jestli se nepletu, tak tam je i záchod.
1: Já vím, kde. Ja, jasně, lože tam záchod a je tam odsaď hovno vidět.
0: No, tak to vidíte. No, nicméně, Moravská Třebová není jenom o památkách. Kolem města se zvedají hned 3 kopce a každý nabízí něco úplně jiného. Na jednom kopci najdete třeba rozhlednu pastýřku a pod ní taky bike resort se 13 kilometry, single tracku a taky, no prostě labužo pro horská kola, tak všechno kolem dokola.
1: Náročnosti jsou oddělený barvama, takže můžeš i s nejmenšíma tam třeba vyrazit, když si nepopleteš barvy.
2: No právě.
1: Barvoslepý bacha. Jo. A máme tu ještě jeden kopec, který stojí za zmínku, a to je takzvaný Třebovský hradisko. Stával tady hrad, už nestojí samozřejmě, ale je tu stále takový ten zachovaný relief toho hrádku, a to je taky o kus vedle na jiném kopci. Takže kolem Třebový jsou prostě 3 kopce a všechny stojí za návštěvu. Mm-hmm. Je to vlastně
2: docela hezký. Každý nabízí něco jiného.
1: No,
0: bodej, tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme tentokrát do Moravské Třebové a jeho krásného okolí, hledejte na tradičních podcastových platformách anebo zkuste na našem webu frekvence1.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září. We'll be right back.

0: Ano, zavřená je teď dálnice D1 na 62. kilometru z Prahy na Brno. Je tam požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno z Prahy po D1 je neprůjezdný. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, přivezli ho k dalšímu vyšetření do nemocnice v Benešově. Jak dlouho zatím potrvá uzavírka dálnice D1 z Prahy na Brno na 62. kilometru, není jasné. Sjet můžete na exitu Soutice a vrátíte se na exitu Loket, tak s tím počítejte. A nohu z plynu, pevné nervy přejeme z F1.
1: Láďo, věděl bys, jak vypadá takový dudek? Pták dudek?
0: Pták dudek?
1: No.
0: Nějakýho ptáka si představím, ale jaký má zobák třeba?
1: Tak to ne, to ne, ale spíš jako peří, jak má zbarvený, to bys věděl?
0: No, to nevím.
1: Takový lehce jako oranžový, takový.
0: Aha.
1: Jako... Jo, ale je to český pták, pozor. A věděl bys třeba, asi těžko, že, jak spí, když si ho nedovedeš ani vybavit?
0: Jak dudek?
1: No.
0: Jak spí dudek?
1: Nevíš.
0: Nevím.
1: No tak to rozlouskne Suchánek s kolečkem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
2: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Proč se říká, že někdo spí jako dudek, když nikdo pořádně neví, jak dudek spí? A spí vůbec nějak výjimečně Pavel 43 Přerov?
5: Já hlavně ani nevím, co jak spí dudek, ale jak dudek vypadá.
4: No, dudek je přece takovej pták, že jo? Takový jako velký.
5: Velký
4: pták jako
5: dudek?
4: Čáp, akorát leží.
5: Ležící pták dudek?
4: Ležící čáp dudek, jsem si myslel. Dudek je velký, má takový ten lalok pod krkem, takový vlastně ty...
5: Pelikán.
4: Takový ty varlata nebo vole,
5: varlata tomu říkám. Varlata pod krkem má pelikán.
4: No dudek taky podle mě. Dudek je něco mezi pelikánem, čápem a sojkou.
5: Ne, tak sojkou to vím, že ty jsi mě chtěl pobavit, to ti nevěřím, ale...
4: Já si myslím, že prostě zavřený oči
5: to,
4: a že se mu asi teda na krku vlastně dělají vlastně ty varlata.
5: To, ale asi mluvíš o panu Dudkovi.
2: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: na Frekvenci 1 z té nejlepší muziky je taky Eurythmics a než si dáme Marka Ztraceného, tak uděláme takový jenom malý nástřel toho, na co se můžete těšit ve zprávách. Volební stánky politických stran totiž připomínají veřejné záchodky. Podrobnosti dodá Láďa v celou. Do té doby Marek Ztracený, Britney Spears anebo Queenie.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

Alpur One na frekvenci 1. Já už s dovolením teda nahlídnu do další hodiny, kdy to hudebně bude vypadat asi nějak takto. No začneme s Kelly Clarkson. Pak bych to vzal přes kluky ze skupiny Slza.

0: potrebujete.
1: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
0: Na léto najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
8: 16 hodin, frekvence 1, zprávy.
9: A taky Láďa Jakub.
10: Krásné odpoledne Čechy, Moravo a Slezsko. Je tu sobota, 5. září, tady jsou informace ve 4. Volební stánky politických stran připomínají veřejné záchodky nebo obchod s kebabem. Lékaři z Budějic pomohli vyvinout aplikaci pro lidi pro mozkové mrtvici. Na Litoměřicku začali s ekologickou výrobou cementu. Tady jsou podrobnosti. Na začátek jedna česko-německá informace. Německý ministr vnitra Dobrindt na výročním setkání svazu vyhnanců ocenil konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně a taky smíření mezi Čechy a Němci. V srbském Bělehradě se odpoledne konala veřejná podsta zemřelému válečnému zločinci Mladičovi. Zúčastnili se jí desítky bývalých vojáků, příbuzní a taky srbští činitelé. Volební kampaň naše strany pojmuly různorodě. V Brně na náměstí Svobody stánek jedné strany připomíná spíš stánek s kebabem. Stánek dalšího hnutí v Brně zase připomíná veřejné záchodky. No a ve středočeské Květnici v okrese Praha Západ, Praha Východ zase mají na kandidátce Supermana, tedy starostu, který si dal tuto přezdívku na soupisku. Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Zatím ji používá víc než 200 lidí. Aplikace Spastic Prevent dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Program si můžou zájemci stáhnout do mobilu. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, v bolesti, svalového napětí i obtíže při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže, že možné riziko svalových problémů, takzvané spasticity, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví rovnou výstup pro lékaře. Cementárna Holcim spustila v Čížkovicích na Litoměřicku linku na zpracování kalcinovaných jílů. To jsou jíly vypálené při vysokých teplotách. Náklady na investici dosáhly zhruba miliardy korun. Z toho 330 milionů korun poskytl Fond ministerstva životního prostředí. Nová technologie umožňuje částečně nahradit slínek, klíčovou a emisně náročnou složku cementu, kalcinovaným jílem. Pokračuje z cementárny Pavel Zdeněk.
11: My máme kalcinovaný jíl u nás v Lomu, kde těžíme i zároveň vápenec pro výrobu slínku. Takže až vyrobíme slínek, přidáme k tomu náš kalcinovaný jíl a bude z toho nová forma nějakého cementu.
10: Ještě doplním, že uhlíková stopa takto vyrobeného cementu se tím podle výrobce sníží přibližně o 30%. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovenský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z Vuelty. Ještě z fotbalu Slavia Praha Zbrojovka Brno 1-0 po poločase. A první FC Slovácko FK Pardubice 0-0 po poločase.
8: Frekvence 1.
0: Počasí.
10: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů Celsia naměříme, tak se teple oblečte, pokud vyrážíte třeba za zábavou. Přes den pak bude na výlet polojasno, maximálně oblačno a teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Nejvíc se ohřejeme na moravském jihu, tam bude až 25 stupňů.
0: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Dálnici D1 na 62. kilometru zavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě stále zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno z Prahy po D1 je tedy neprůjezdný. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho do nemocnice v Benešově. Tak počítejte s tím, že zatím není jasné, jak dlouho to tam bude uzavřené. Bezpečně se vraťte. A startujeme další 60-minutovku s Markem Maláškem.
9: Čověče, Láďo, jak ty jsi říkal v těch zprávách, že si ty volební stánky udělali tak jako, že jeden připomínal prodejnu kebabu a další veřejní záchodky. Já si myslím, že to není špatná cesta. Konečně tam ty voliči nebo ty lidi jako si najdou tu cestu.
10: To je pravda, když musíš, tak musíš.
9: Jako, to je tak, ještě když to v Brně otevřeš k večeru. To je tutovka. Ale
10: nejdřív na kebab a potom na WC.
9: Rozumím. No tak. Tak to jako zákonitě po sobě jde.
10: No přesně.
9: To ti řekne každý, kdo se byl večer někde bavit, a nemusí to být jenom v Brně. A potom se stavil Ondra Albrecht, na to má specialitu, se staví na kebab, vezme si ho domů, že se doma nafutruje, a on vedle něho usne, chudák.
10: Jako vedle toho kebabu,
9: přesně,
10: jo?
9: Takže tak,
10: ho nedojí.
9: Ale doma až ne, že by usnul vedle té provozovny.
10: Jo, takhle.
9: To se mu nestalo ještě.
10: Jo.
9: Myslím. No neříkal o tom nic. No nicméně, ale k tomu se tak trošičku dostat, protože třeba to mě by se líbilo. Jo? Mm-hmm. Třeba tady čtu článek. Holčička se narodila ve vídeňském prodejně McDonaldu.
10: Mezi hamburgery a cheeseburgery.
9: Ježišmarja, ale to já ti mám takovej dětský sen. No já jich mám takových dětských víc, ale to já ti pak povykládám. To
10: jsem zvědav.
0: To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1, taky Whitney Houston, kdy máme minutu po čtvrt na pět. No a slíbil jsem, že se podíváme na jeden z několika mých takových dětských snů, protože jsem tady narazil na článek, kdy holčička se narodila ve vídeňské prodejně McDonaldu a každý rok zde může trávit nebo slavit svoje narozeniny zdarma. A to mě se zase na druhou stranu jako moc líbí, to já bych si, protože za mě to nebylo, že bys mohl oslavit narozeniny u McDonalda.
1: Tak za nás ani narozeniny neslavili.
0: Neslavili se narozeniny.
1: Vůbec.
0: A svátek, jo?
1: Svátek taky ne.
0: Ne, ale jenom svátek Vánoce. Práce, ten jste slavili.
1: Ano, svátek práce a Vánoce.
0: No. No. Takže ty jsi ani na narozeniny jako byl jo, ti přičten rok, čas, jo, dostal jsi nový penál, ořezávátko,
1: jo, něco málo rukavice. Si pamatuju. No, něco tak nějak to vypadalo. Žádné velké kamarádské oslavy někde v doma nebo někde v podniku. Ne.
0: Vidíš to, tak to já jsem třeba ten jeden z těch mých dětských snů je to jako se, a to jsem si jako dítě tak jako strašně přál, se jednou vzbudit nebo být zavřený v nákupním centru.
1: Aha.
0: Nejlépe v supermarketu, a že bych tam chodil a tohle bych ochutnal, tam to bych zkusil,
1: takhle.
0: Toto otevřel. Pak vím samozřejmě, jo, bylo by mě moc špatně, ale já bych to zalil asi nějakou sladkou limčou, ale bylo by mě ještě víc špatně, pak bych se někde ustlal na bramburcích. No ale já mám třeba kamaráda a ten, tomu se splnil jeho dětský sen, jeho normálně tím omylem zamčili v hospodě, jo, a to je tak jako když si řekneš, a to bys tam slavili oslavu narozenin a já myslím, že to můžu říct, je docela jako statné chlapisko.
1: Mm-hmm.
0: A normálně ti takový 110-kilový drobek zapadne za topení a nevíš o něm. Jo, nevíš o něm.
1: Aj.
0: No a tak se Kája jako vzbudil a najednou zjistí, že prostě
1: jsou tři ráno.
0: Ten sen se opravdu stál a děje se to teď a ty seš u toho. No tak co uděláš? Tak jdeš.
1: A otevřeš se něco.
0: Natočíš si živý pivíčko, sedíš si za tou pípou, točíš si furt do volátka, teď tě popadne chuť na něco, nějakou laskominu, sáhneš dozadu, otevřeš si tyčinky pivní, že jo, něco sladkého, nějakou čokoličku.
1: A žádný alarm nebyl.
0: Ne. A furt to jedeš. A až se to přestane bavit, no tak zvedneš telefon a zavoláš teda jako na policii, že tady omylem tě zamčeli, ale to už jsi zase tak, jak když tě tam zamkli, úplně plech.
1: Yes.
0: No ale musím teda říct, že Kája to obrovsky pochvaloval.
1: No to chápu, víš, kde mě by se to líbilo?
0: No.
1: V plážovém baru.
0: Prosím tě.
1: No ježiš, ne. Třeba narodit se v plážovém baru, nebo slavit tam narozeniny potom každý rok, jeď.
0: Jo, takhle. Jo.
1: To by bylo dobrý, veď.
0: A to se podaří ale málo komu, že?
1: A tam ti nezamknou, když je to skoro na pláži, že jo? Takže tam by to bylo fajn, pak se odskočíš, osvěžit se, pak se zase vrátíš, zase si dáš něco dobrý.
0: Nebylo by to třeba lepší na diskotéce? Nějaké drahé. V restauraci nějaké drahé.
1: No, ale museli by tam být pohodlný židle. Nebo měká podlaha.
0: To bys to zvládl na záchodě, ne? Ať máš pohodlíčko.
1: Jo.
0: Ať se zbytečně netlačíš.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: S elektřinou je to podobné jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepší.
3: No, to já vím,
5: chtěla jsem vám to psát, říkám
3: ale
5: ne.
3: To je do Vyšehradu, v kterým mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam v sebe mě to baví.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
7: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: dojedeš metrem.
1: Ano, ano, ano. Ale jako tak lístky naštěstí do Londýna se dají jako letenky sehnat docela levně, když jako se člověk trošku zasnaží, takže v pohodě. Jsem vzala právě ještě rodinu, takže jsem...
0: Jo. Až takhle, to bylo hodně levný letenky.
1: No, já jsem řekla prostě poletí to filmu, podívat na Harry Potter, mě to nezajímá, takže tak.
2: Jo, Harry Potter, to je fenomén, to se dá nic dělat. Jinak celý rozhovor s Anou Dvořákovou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A jak to vypadá na silnicích, tak to právě teď prověříme s Láďou Jakubem.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Tak Láďiku, jak?
4: Dobré odpoledne, dálnice D1 na 62. kilometru uzavřel požár. Nákladňáku s návěsem na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr Praha-Brno je neprůjezdný. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho do nemocnice v Benešově. Tak počítejte s komplikacemi, mírným zdržením. Zatím nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Tak šťastnou cestu s Frekvencí 1 Markem.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: na Frekvenci 1 taky slíbená Joan Osborne. Za minutu bude 3:45. Láďo, co si dáme do zpráv celou?
1: Na východní Moravě máme zase medvědí rodinku, kde se pohybuje, tak to řekneme ve zprávách v 17:15.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Frekvenci 1 a z té nejlepší muziky v další hodině Meghan Trainor, Pokáč a Budový Kyuzi.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
4: Já vám přeju krásný víkend. Na Zlínsku se zabydluje medvědí rodinka. V Pardubicích praskají vodovody a kanalizace a Hradec Králové žije královský veslavnostmi. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice se dvěma mláďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování. Lidé by měli být v případě opatrní a nepouštět psy na volno. Místní je viděli na Lhocku, poblíž dětského hřiště. Lhocko je od centra Vizovic vzdálené zhruba asi 3 kilometry. V Česku se medvědi vyskytují hlavně v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. Někdy zatoulají dál do Beskyd, Javorníků i Bílých Karpat a výjimečně se objevují i na Českomoravské vrchovině. Jednou tolik porucha závad na vodovodní síti hlásí vodovody a kanalizace Pardubice. Nejvíc problémů mají Pardubice a také Holice a Přelouč na Pardubicku. Může za to dlouhodobé horko a sucho, které mění podmínky v okolí potrubí, které je uloženo do měkké půdy. Nejcitlivější jsou zejména starší potrubí z šedé litiny. A sousední Hradec Králové dnes naplno žije královskými slavnostmi. Do města přijel velký průvod i čeká se samotná královna.
5: Desítky koncertů, pouliční umění, program pro děti i historická slavnost Eliška 801. A právě Eliška Rejčka je dnes hlavním tahákem sobotního programu, který se nese ve znamení dobového tržiště, dobové i současné hudby, ceremoniálu zvoníku a v 8 večer pak příjezdem královské družiny. Vyhlašovat se bude také výsledek projektu Hledáme krále a královny. Ten představí mladé osobnosti, které zaujaly svým talentem, kreativitou, odvahou a aktivním přístupem k životu, tedy ocenění těch, kteří mohou být inspirací pro své okolí i pro budoucnost města. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
4: Archeologové z Plzně zahájili první archeologický výzkum bývalého gulagu, nápravného pracovního tábora na území dnešního Kazachstánu, kde trpěli Češi i Slováci. Navázali na prvotní průzkum pozůstatků táboru pro politické vězně ze 30. až 50. let 20. století, který tam provedli loni v říjnu. Takový výzkum dosud nebyl v žádné z postsovětských zemí možný. Nebude to průšvih. Při dnešních volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko může vyhrát pravicově extremistická strana. O celých 18% bodů může porazit strana Alternativa pro Německo AfD ve volbách v Sasko-Anhaltsku dosud vládnoucí křesťansko-demokratickou unii CDU. Podle posledního průzkumu před hlasováním podle agentury Forschungsgruppe Wahlen vyhraje se ziskem 41% hlasů. V čele má šarmantního lídra Ulricha Siegmunda.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů, tak se teple oblečte, pokud musíte ven, a přes den pak bude polojasno až oblačno. Teploty na výlet 18 až 22 stupňů, nejvíc se ohřejeme na moravském jihu, tam bude až 25.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A stále připomínám zavřenou dálnici D1 na Brno na 62. kilometru. Zavřeli požár náklaďáku s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho k dalšímu vyšetření do nemocnice v Benešově. Tak přejeme pevné nervy. No a v programu Frekvence 1 dál pokračuje Marek Malášek.
0: Tak je evidentní, že se nám na silnicích daří.
4: No jo, no. Ale jinde klid, jinde docela klid.
0: Jak to vypadá v lese s houbama?
4: Taky dobrý. Hlavně na horách rostou.
0: Na horách?
4: Ale vím, kde rostou nejméně.
0: No tak...
4: To je na Jižní Moravě a Západní Moravě.
0: Ano, tak kde rostou nejméně? Na Jižní Moravě
4: a na Západní Moravě na Vysočině.
0: Tak tady, přátelé, na houby teda nechodit. Jo?
4: Ne, ale jinde
0: kam
4: jo.
0: Chodit na houby? To si s Láďou prozradíme v dalším vstupu.
2: To nejlepší z muziky.

0: Další muziku se postaral ten nejmazanější z mazaných, Sir Elton John, ale my se teď postaráme o to, aby Láďa prozradil, kam vyrazit na hřiby. Tak Láďo, kam?
1: Kam nevyrazit možná.
0: Tak to jsme si
1: to říkali. To jsme říkali, ano. Říkali jsme, že na Jižní Moravě a na Vysočině nerostou, ale kde rostou, no, tak to no. Jsou naše hory, Krušné hory, aha. Lužické i Jizerské, to jsou severní Čechy. Prosím. Pak Krkonoše, Orlické hory, i tady rostou a vyrazit můžeme ve velkém taky v Jeseníkách, a nebo na Šumavě. Mm-hmm. I tady rostou. A možná i trošku v Brdech.
0: Hmm. Takže si zkrátka na ty hřiby jako člověk musí vyšlápnout.
1: No, musíš
0: do krpálu,
1: trošku.
0: Že?
1: Přesně tak. A ty tam chodíš jako naslepo, to znamená, že houby znáš, anebo si bereš sebou nějaký slovník.
0: No, promiň, já bych neznal hřiby.
1: No dobře, tak hřiby, ale tak co, když to bude něco?
0: Pojď, Láďo. Já to jedu podle takového jednoduchého pravidla, jo? Já každý ten hříbek, ten, co si nejsem jistý, já ho ochutnám.
1: Jo, takhle.
0: No.
1: Ale žiješ ještě, tak je to dobré.
0: Podívej se, vím, který hříby můžu ochutnat. Vím, který hříby si ve svém věku můžu dovolit ochutnat. A bacha, totiž, ono, může se stát, že někdo necítí hořkou chuť.
1: Mm.
0: Což mě se naštěstí neděje. Já ten hříb hořčák, já ho poznám. Proto je chutnám. Ale stane se, že jsou tací, mezi mými kamarádi jejich většina, kteří to necítí.
1: Jo,
0: a necítí to ani v momentě, kdy ty ten hřib dáš třeba do kulejdy.
1: Mm-hmm.
0: Takže čímž pádem přišla paní a říká, mám tady spoustu hřibku, nechcete je? A já, krásný, ježiš, ale to jsou houby, to víte, že je chci, dejte to sem všechno. No a doma jsem to, kam ty, berděl, a samozřejmě to blbečka napadlo ochutnat, až potom říkám, ty, ale ta kulejda je taková,
1: hořká, ona, taková no, toniková.
0: Má tam takový divný ocas. No, pak jsem zjistil, že je to vlastně z toho, z těch hořčáků, ale pozor, tak jsem to dal někomu, kdo tu chuť hořkou jak necítí.
1: Ty seš ale podvodník. No.
0: Ty brďo, no, čověče. Přišli si dvakrát přidat?
1: No ne.
0: Jo. A já druhý den, víš, tak mě to jako v noci mě to zpytovalo, si to kam, ty jo. Co, když on už se neprobudí, jo. A tak jsem přišel tam, jim ráno se podívat na dílnu, říkám, se tady oba dva? No, co by bylo? Výborný, Joši, ještě mi tam kousek zbyl, nechcete?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Depeche Mode a David Kahan ve své životní formě. No, my se za malý moment podíváme taky, co jeden čínský cestující přinesl do hromadné dopravy, ale ještě, když už teda jsme u té dopravy, Láďo, jak to vypadá na silnici?
1: Tak ti povím.
0: Tak řekni.
1: Jdeme na to.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak to teda je?
1: Míříme na D1.
0: Jaká je pravda?
1: No, je zavřená D1. Stále 62. kilometr z Prahy na Brno.
0: A je.
1: Jet můžete přes exit 56, kde vás stejně policie odkloní a zpátky se vrátíte přes exit Loket. Štosuje se nám to taky mezi Brnem a Vyškovem na D1, no a samozřejmě Ústu Šmejkalka ve směru z Brna na hlavní město. No, opatrní bude také na příjezdech do hlavního města, kde se nám taky můžou tvořit menší kolony. No, znáte to, ale je sobota, tak ať vám to dál dobře jede. Třeba ve společnosti Frekvence 1 Marka Maláška.
0: To říká, že kdyby to v neděli vypadalo jinak.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Cestující v Číně přinesl do letadla 100 párů špuntů do uší a rozdával je kvůli své rodině. Co vy na to?
4: Kvůli svý, jo, jako že bude rodina,
3: no.
4: To je ale ohleduplný Číňan. Jo, to je ale od něj hezký. Je to teda hrozivá představa, že vám to dává, protože si říkáte, ten asi ví, proč to dělá.
3: Přesně.
4: Ale je to od

0: devátou. Co se do nich
1: hraje? Ano, budou o sportu hlavně. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Oba týmy dál čekají na výhru a útočník Patrik Schick skorovali ve druhém kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlín 4-0 přispěl gólem a asistencí, ale víc se necháme na zprávě.
0: Člověk, to bych do tebe neřekl, že ty seš takovej zapálený fotbalový fanda.
1: Když mi to někdo napíše.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Biscuit na Frekvenci 1, kde už je místo pro Taylor Swift, Anetu Langerovou a taky Phila v Kolince. Toho času ještě z Genesis.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 18 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Ladislavem Jakubem.
5: Dobrý víkendový večer. Preventivní prohlídky se podle průzkumu vybíráme, jak se nám hodí. Na Orlickou Ústecku mají dvojče jezulátka ze Salzburku a severní Čechy se pyšní novým autobusovým terminálem i společnou základnou záchranky hasičů a policistů. Ještě jednou vítám vás u zpráv. Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišli s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, která letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salzburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
6: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let po zapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je ve zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal dnes ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Informovali o tom na síti X. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
7: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
5: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední východu Češi v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: V neděli nad ránem bude docela zima, jen 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet, polojasno až oblačno, teploty nejčastěji mezi 18 až 22. Nejvíce ohřejeme na moravském jihu, tam bude až 25.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě stále zasahuje několik hasičských jednotek. Směr Brno je neprůjezdný. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, skončil v nemocnici v Benešově. Tak s tím počítejte, napřejeme šťastný návrat domů s Frekvencí 1 pochopitelně. A na cestu nebo na zahrádky ke grillu vám teď bude hrát Marek Malášek.
8: Láďo, kdo má dneska svátek?
5: Kdo má dneska svátek? Dneska je 5. září.
8: No nekoukej tam.
5: No nekoukám, tak nevím.
8: Dneska má svátek Boris.
5: Aha. Boris, to byl náš pejsek.
8: Jste měli pejska Borise. No, a jak jste na něho volali?
5: No Borisy.
8: Jo?
5: No.
8: Borisku?
5: Borisku taky, no. Borisku yeah. Taky, pak jsme měli ještě taky vodbu. Bena a Borka.
8: A co? Nejslavnější psí jméno vodbe?
5: Lajka.
8: Nebo dvě?
5: Ne.
8: To byla Lajka. A byl to Bojar a Brit.
5: Jo, Bojar a Varik, ne?
8: No vidíš.
5: No ještě Varik.
8: Bojar měl rád sušenky a Brit, tak ten byl rád ty za podrbání, no. Čověče.
5: Vidíš, takže...
8: Tak ty jste neměli.
5: Ty jsme neměli, no.
8: Tak
5: no.
8: Borisovi já teda s dovolením za pár minut popřeju jen to nejlepší.
5: Tak jo, i pejsku.
8: Láďo, pole.

0: O tu nejlepší muziku se vám stará Frekvence 1. Díky, že posloucháte. No a právě teď, jak jsem slíbil, tak popřejeme dnes všem Borisům jen to nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A ze slavných osobností dnes, přátelé, slaví mimo jiné taky Pavel Nový, herec Pavel Nový, kterého asi možná s největší pravděpodobností znáte jako úzce spjatého s divadlem Y, ale taky jako moderátora Ptáček, Shledáček nebo Páček, Shledáček, to byl jeho legendární pozdrav, když končil takový zábavný pořad, tuším, že to bylo v Kraťasích v jakémkoliv počasí. No a potom taky slaví dneska 55. narozeniny dabérka Kamila Špráchalová a dnes 48. taky, přátelé, Igor Tymko. Jinak samozřejmě s kapelou No Name slaví 30 let úspěšných na scéně, ať už to je slovenské nebo to je české. Tak pánové, ještě jednou velká gratulace za tento krásný úspěch, no a Igorovi jen to nejlepší.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se

0: Jednou řekl Štěpán Kozup, jestli vím, proč Brňáci nehrají ve Star Treku.
1: Aha.
0: Říkám, že ne. On říká, protože se s nima do budoucnosti nepočítá. Což mi přijde docela dobrý.
2: Jinak celý rozhovor s Vladimírem Polívkou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz.

0: Frekvence 1, taky Sarah Connor. Za 8 minut je tady 19. hodina, to znamená, že se taky blíží celá taky zprávy s Láďou Jakubem. Do té doby ale ještě Lucie nebo Mike Oldfield a Ed Sheeran.
1: Frekvence 1.

0: Frekvenci 1, taky slíbený Ed Sheeran. A taky jsem sliboval, když už máme minutu po 19, aby jsme se vrhli na zprávy s Láďou.
1: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Krásný stále letní večer. Ministr zdravotnictví zatím neřeší rozpočet pro zdravotnictví. Povrly na Ústecku otevřeli nové muzeum a Tichý oceán trápí hned 3 hurikány za sebou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřeli nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zkátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím, výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské potovárně. Tam se v minulosti dělali polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na roztavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
3: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlený, tam podle mě třeba 10-15 let nikdo nebydlel, takže ty střechy byly rozbitý, děravý. Myslím si, že jsme to zachránili na poslední chvíli.
2: A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska až rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. V něm uhynulo velké množství ryb. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. A míříme za velkou louži. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány na jednou. Lidé v jižní Kalifornii v USA mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
4: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet polojasno až oblačno s teplotou mezi 18 až 22 stupni. Nejvíc se ohřejeme na Moravském jihu, tam bude až 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: D1 z Prahy na Brno na 62. kilometru je stále uzavřená kvůli požáru náklaďáku s návěsem. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Použijte proto exit Psáře a vraťte se na exitu Loket. Jinak by se mělo jezdit bez vyšších komplikací, tak ať vám to dál dobře jede. Na Frekvenci 1 třeba ve společnosti Jany a Mikeše začíná česká hitparáda a hned po ní Party Mix.
1: Česká hitparáda Frekvence 1. Jana Knížková a Roman Mikeš.
5: Dobrý den, přátelé, dobrý den. Já vám musím říct jednu věc, která se tady odehrála, než se spustilo to vysílání.
6: Dobrý den, jsem zapomněl říct.
5: Miky říká, já mám tak hezký hlas.
6: No jo, protože my jsme zkoušeli mikrofon a já jsem si říkal, jak jsem se dlouho neslyšel, týden, že jo. Jsem si říkal, já mám vlastně tak hrozně hezký hlas. A víš, že mě i lidi poznají po hlase? Jsem byl někde v krámě, něco jsem si kupoval, ať vyšla paní a říkala, ten hlas znám.
5: Fakt jo,
6: mě
5: se zase občas
6: říkala, to je Ozzy Osbourne.
5: To je strýček jednička.
6: No, tak dobrý.
5: Hele, mně se zase někdy stává, že někdo řekne, ale vy máte úplně, vy jste ta knížková, říkám, to jsem, no, to jsem já. No, ale vy máte úplně jiný hlas.
6: Než jsem si představoval.
5: A já jsem říkal, no, ono to v rádiu to trošku zkresluje, jako v rádiu to zní líp.
6: No, tak jsme se pochválili na začátku, také pochválíme vás, protože vy jste se rozhodli trávit s námi hodinku s českou muzikou, s hitparádou, kterou jsme si pro vás připravili, ale kterou vlastně tvoříte vy.
5: Tak dneska
6: co
5: je...
6: Co jste vytvořili?
5: Dneska je, kolikátýho je dneska?
6: Ježíš, to já nevím.
5: Počkej, protože já mám tady starou hitparádu.
6: Ty máš starou hitparádu.
5: Nemám starou hitparádu, mám novou hitparádu. Pozor, po 10 týdnech vypadl song.
6: Loučíme se, no.
5: Druhý rande, respektive, pardon, loučíme se. Druhý rande Martyho Banda 10 týdnů tady.
6: Dneskačka, a stejně dneskačka. Tak 10 týdnů vydržela písnička K Vinohradům s Ondřejem Rumlem, což jsme rádi, protože ho Borba 2 máme rádi. Borba 2. Takže taky zatleskáme, děkujeme a pojďme na tipy.
5: Tak, pojďme na písničku, která se jmenuje Trocha klidu.
6: Já tady mám, no, Trocha klidu.
5: Ne, pardon, to není písnička. Písnička se jmenuje Svatá Barbora.
6: Ano.
5: Ten projekt se jmenuje Trocha klidu.
6: Svatá Barbora je inspirovaná skutečným zážitkem z rande, bacha.
5: Wow!
6: Vypráví o tom, jak se snaha být za gentlemana může nečekaně vymstít, když jeden ze členů kapely se rozhodl zachovat dekorum a neuspěchat svůj vývoj vztahu, přestože signály z druhé strany naznačovaly něco jiného, udělal možná osudovou chybu a další rande už se nekonalo a následoval takzvaný ghosting. Ghosting to znamená asi jako, že...
5: Že jsi s duchem. Že staneš duchem.
6: Ghost, jo? A jo, takhle.
5: No, já si myslím, že jo.
6: Ghostbusters.
5: No
6: tak,
5: jasně.
6: Takže to je prosím vás
5: o tom písnička. O tom je svatá Barbora.
6: Posuďte sami, jak se vám písnička bude líbit.
5: Máme tady tip číslo 2. A tip číslo 2 je od Romana Procházky a Marie Putnerové. Jmenuje se Chtěl bych ti říct. Roman Procházka, to určitě všichni dobře víte, protože my už jsme ho tady měli. Pochází ze skupiny Divokej Bill. Má na kontě solové singly a v obou případech jde o filmové nahrávky. Začátkem loňského roku představil písničku Srdce tvý, kterou složil pro film Zlatovláska. My jsme to tady taky měli. A o pár měsíců později následovalo V dobrém i zlém. Ne, tu jsme tady měli.
6: Ty byste viděli, co dělá rukama.
5: A teď přichází s další solovou nahrávku a písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a ta vznikla jako úvodní song k filmu Máma a táta jsou boží.
6: Tak, ještě jednou tady tou ručičkou boží.
5: Máma a táta jsou boží.
6: Tak, takže to jsou tipy pro dnešní týden, pro tento týden, teda by to bylo úplně jasný. A pojďme si udělat rekapitulaci.
5: Trocha klidu, Svatá Barbora.
6: A máme tady ještě Romana Procházku a Marii Putnerovou. Chtěl bych ti říct. Česká hitparáda frekvence 1. Tip číslo 1.

0: Pánové, vítejte v hitparádě Rádia Frekvence 1. Máme před sebou 9 interpretů a musím říct, že tahle ta, nebo ten začátek,
1: 10.
0: Ten, co jsem řekl, 9.
1: 9.
0: Tak 10 interpretů. Já jenom musím říct, že ten začátek bude také jako rozjížděčka, tak jako nic moc, protože
1: no, tady se nic nestalo.
0: Na to tam se vlastně vůbec nic nestalo. Desítka je desítka, dvanáctka je dvanáctka, že jo, ne, je to prostě
1: osmnáctka,
0: tak.
1: Osmnáctka,
0: takže desítka je desítka, na desítce.
1: A na 45 končím.
0: Víc než to. Já to tam nepřečtu.
1: Prosím tě, Tobias Freya a Kiara, písnička, která je tady v České hitparádě už 10. týdnem, teda takhle, 3. týdnem, ale na 10. místě.
0: Takže se nic nezměnilo.
1: Stejně jako minulý týden. Je to vlastně předělávka takového toho songu od Kejmára, Kejmárou se jmenuje, Femme Like You. Mně se to jako moc líbí. Nevím, proč jako to neposunete trochu vejš, abych to zatlačila.
0: Hele, já jenom ještě řeknu něco o Kiaře, o ty jsme toho moc neřekli. Ona se od malička má touhu obrovskou, víš, jakou touhu. Ona by si chtěla zaspívat s Adele a zahrát s Bradem Pittem. Já myslím, že to jsou
1: správný. To není skromná holka.
0: Takhle to má být, ale nemůžeš jako chtít hrát tamhle nějaký prostě divadlo s nějakým ochotnickým divadlem. Když už chci hrát divadlo, tak chci být na národním, že jo. Víš, jak to je, musíš jako si dávat vysoké cíle.
1: Vyšší cíle. No, ale zase, abych tě to potom nesemlelo, chápeš?
0: No tak tě to semlelo, no. Tak se počítá, no.
1: Tak tohle je desítka. Na 9. místě Půlnoční hřích Dominika Aládžia a kapela Krištof. Tato dvojice, nebo respektive tohle seskupení, tady ta spolupráce tady v České parádě už 8. týdnem. My vám dost často v českém éteru, respektive v éteru Frekvence 1 tuhle písničku nabízíme. Za mě je to zdařilá věc a je to jako taková věc tohoto léta, protože to vnímám, že to je spojený opravdu tady se summer 2026.
0: A jak jsme se dívali na předpověď počasí, leto pokračuje až do konce září, takže si to můžete užívat v duchu letním.
1: Rekapitulace, 10. místo, víc než to, Tobias Freya a Kiara.
0: A 9. tak to je Půlnoční hřích, Krištof a Dominik Aládžia.
2: Místo 10.
3: Místo 10.

0: Tady 8. a 7. místo a my vám prozradíme, že na osmičce pro tento týden je UDG.
1: Já jsem čekal, co z toho vypadne.
0: Ale mě to ale překvapilo, protože UDG nám spadly ze 6 na 8, což je jako to na divný. Proč to děláte?
1: No tak asi jste málo hlasovali, nebo prostě zrovna byl někdo na dovolený, nebo něco takového, jo?
0: Vy vám internet, neplatíte to, vy neplatíte Wi-Fi.
1: Ale vzhledem k tomu, že ta kapela je tady 4. týdnem, písnička se jmenuje Sirény, může se toho ještě mnoho stát.
0: Tak tohle je 8. místo a na 7. opět něco, co nepřekvapí, takže to vlastně můžeme zopakovat vstup z minulého týdne, že?
1: Mikael, spolu, písnička spolu je zároveň druhou ukázkou z připravovaného česky zpívaného alba, které se Mikael chystá vydat po 17 letech letos na podzim.
0: Letos na podzim.
1: Teď už, to je za chvilku. Hele, dobrý den, jsem podzim, můžu vstoupit?
0: No,
1: jo, pojď dál, já už to vedro nestáším. Už si tady měl být v červnu.
0: A zrovna před chvilkou si říkal, že 40 se vracejí.
1: No.
0: Ne, on to nebude úplně 40, ale koukala jsem, že má být opravdu nadprůměrně teplý září. Jo.
1: Šíle, tak to je jako stěží. Furt je něco nadprůměrného, nevím, já jsem těžce podprůměrný. Už je to počasí nadprůměrný.
0: Tak, rekapitulace. 8. místo Sirény od UDG.
1: A 7. místo stejně tak jako minulý týden spolu Mikael.

0: Vítejte na
1: vlnách.
0: Poli hudby. České hudby.
1: Na hudebním poli.
0: Ano, na hudební pole. Co to tam máme? Máme tam před sebou šestku a pětku. Tak já ti dám takhle pětku a začnu šestkou. Marek ztracený, obuj si mý boty. Říkali jsme už o tom, co Marek ztracený všechno podstupuje, co to je prostě za řeholi dělat tuhle ten biznes a tuhle tu zábavu pro někoho, někdo to miluje, ale bohužel má to i vedlejší
1: produkty. To je jasný,
0: produkty,
1: jako, přesně, ono to totiž jako vypadá jako pozlátko, ale já myslím, že za těma zavřenýma dveřma jsou věci, které jako nechci zažívat, že jo.
0: No,
1: třeba já občas si říkám, že prostě hudebníci to mají prostě skvělý, lidi je poznávají, dělají to, co je baví, ale na druhou stranu oni jsou prostě víkend co víkend někde prčicí.
0: No, ale tak jako dobře, no tak se tím živějí.
1: Já vím, ale stejně vím si, jo, že prostě ty máš za manželku ženskou, která ti prostě v pátek odjede a vrátí se ti v neděli, použitá, že jo.
0: No, musíš dělat bedňáka, ty manželce, ale ty jsi s ní aspoň chvilku byl. Použitá je dobrý. Tak jo, takže pojďme si říct, kde je teda na šestém místě. Obuj si mý boty, mé boty, Marek ztracený.
1: No a na pátém místě je Jakub Fischer. Baby mě houká v hlavě.
0: Mimochodem, obě dvě jsou to novinky, jak šestka, jo, jo. Tak pětka z minulého týdne, který jsme nasadili a vám se líbily natolik, že se dostali na šestku a na pětku. Pojďme si říct něco o Baby.
1: Prosím tě, Jakub Fischer, 18-letý zpěvák, toho jste si mohli všimnout loni na sociálních sítích ve virálním videu, ve kterém s rumunskou zpěvačkou Inou.
0: Můžeš mi vysvětlit, co je to ten virál?
1: No, virál je video, který se jako natočí prostě tak, aby bylo zajímavý a ty lidi si ho šířej. To je takový, jako ty mi přeposíláš od nějaký prasárničky.
0: Tak jo, tak to je ono, tak to je virál. Tak já si to budu pamatovat. Takže to není porno, to je virál.
1: Jako ty mi ho posíláš, ale...
0: To zás tak to není, jo, ale udělali jsme si z toho legraci.
1: Ne, většinou je to rozrastrovaný, je to pohodě.
0: No, já všude, je to japonský.
1: Ne, prosím tě, je to prostě video, který se šíří mezi lidma jak vlna. Víš, někdo to vidí, líbí se mu to, ty to pošle. Další,
0: takže to
1: další
0: má, já nevím, třeba za 4 hodiny to má, jo, rozumím, no. Vím, co je virál, víc se ptá, nebo...
1: Proto prostě nějaký Jakub Fischer, který prostě nejdřív vyplivne písničku na tady nějaký sociální sítě a teď se najednou ví, protože už to vidělo tolik očí. To asi jako s našima fórami.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

jen plakat. Ty říkáš mi vylez z té vody, ale co když chci zůstat v tom moři? Moje pocity už nemají barvu, černobílo všude kam sáhnu. Všichni říkají mi buď v dobrém můdu, ale co když kolem vidím já?

0: Čtvrté, třetí místo a k tomu taky druhé místo. Na čtyřce je tady pro mě velký zklamání, to jste to udělali. Jako podívej se, Eva Farna padla.
1: No padla, protože prostě jsou přední, neříkám, že lepší, ale prostě víc,
0: jiní, no.
1: Víc fanoušků. Zatlačilo víc fanoušků.
0: Hele, Eva Farna, druhé místo v minulém týdnu, teď teda čtvrté místo s písničkou Perpetuum mobile. Ona má hodně práce, ona teďka spustili totiž další kolo, nebo jak to říct, prostě československý superstar, ona je v porotě, víš to?
1: Vím, no.
0: Zaznamenal
1: jsem to. A doufám, takže, že bude čestná porotkyně.
0: Ona bude.
1: No, ona je skvělá.
0: Ona je fakt skvělá. Takže tohle je čtvrté místo. Já bych ji klidně dala první. A je tady už sedmým týdnem. Pojďme si říct, kdo je na trojce.
1: Tak na trojce jsou Demigods, Slova. Demigods písničkou Slova potvrzují, že i přes bolestivý rozchod jejich tvůrčí energie nezmizela.
0: Druhá půlka UDG.
1: Ano, ačkoliv ve videoklipu uvidíte příběh jistého mileneckého páru, metaforická rovina jasně odkazuje na aktuální situaci v kapele a pocity, kterými si kluci prošli.
0: Tak a druhé místo pro tento týden, a to je pro mě velký překvapení, Botox. Z pětky na dvojku. My dva.
1: Hele, ale Botox, já mám dojem, že už jsme je tady jednou měli a přesně, oni mají totiž nádhernou, fantastickou, fanouškovskou základnu a je vidět, že prostě tahle ta kapela se líbí a lidi jí spou dopředu. Druhým týdnem v hitparádě minule pátí teď druzí. Velký blahopřání.
0: Jinak jenom něco málo, jo, o skupině. Skupina v jejímž čele stojí dva pohlední herci, Jan Kopečný, toho můžete znát ze Superstar z roku 2006 a potom Petr Ryšavý, kterého můžete znát ze seriálu TV Prima Sestřičky. Hele, neznám.
1: Takže jsou to takový ty seriáloví herci.
0: No, asi jim to funguje, prostě písničkami dva. Pojďme udělat rekapitulaci. Čtyřka, Eva Farna, Perpetuum mobile.
1: Trojka, Slova, Demigods.
0: A na dvojce Botox, my dva.
2: Místo čtvrté.

0: tento týden získala kapela Miraj, já jsem si to myslel.
1: Miraj, obhájili prvenství v naší hitparádě.
0: Kam vstupujou Miraj, tam vždycky je jednička.
1: Minule vyletěli z nuly rovnou na první místo a tam setrvávají i tento týden s hitem Malinovej syrup.
0: No, vzpomínka na dětství, krásné dětství.
1: Když ho necháte skvasit.
0: Skvasit, tak to je vzpomínka na dospívání.
1: Je to vzpomínka na dědečka.
0: Jo, nebo tak. Prostě klasická, krásná písnička. Jo, Malinovej syrup, Miraj. Děkujem, že s námi jste tady.
1: Sdílíte.
0: A samozřejmě,
1: oni s náma, oni s náma tady nic moc nezdíli, ale hlavně, že hlasujou, že se zapojujete.
0: No tak tím, že nás dneska teď někdo poslouchá, tak to
1: pravda,
0: sdílí.
1: Tak to sdílí, tak to sdílíme společně. Takže takhle dopadla česká hitparáda pro tento týden, což je vlastně první týden školy. Doufejme, že nejste příliš už otrávený.
0: Já jsem unavený. Že až již toho bylo za ten týden.
1: Že máte dobrý rozvrh, protože na tom podle mě nejvíc záleží. Jo. Nejhorší je, když máš, podle mě úplně nejhorší je, když máš v pátek do tří.
0: Nedávno jsem se, jo, no to je blbý. Já si pamatuju, že když byl tělocvik, tělesná výchova, tak jsme si, to teď nedávno jsme si to s někým říkali, jak se celá třída na to těšila. No. A teď jsem viděl nějakou reportáž, jak se snaží učitelé mít nějaký, měli sraz učitelé tělovýchovy a snažili se prostě naučit,
1: na
0: jak těm dětem vysvětlit, že to je prýmá zábava.
1: Je to
0: divná doba. No.
1: Ale to nemůžeš tak říkat prostě, to je jako, víš co.
0: Proč bych měl počítat, když jsem mohl skákat přes kozu? Víš, jako, že to je prostě lepší, no.
1: Jako ty ze všech nářadí a náčiní vytáhneš
0: kozu. Ta byla nejlepší. Ona měla 4 nohy.
1: Přátelé, loučíme se, děkujeme za to, že hlasujete, hlasujte dál, můžete hlasovat na www.frekvence1.cz/hitparáda.
0: Protože švédská bedna je moc tlustá. A hlasujte do 12. hodiny do úterka.
1: Mějte se moc krásně a my si jdeme skočit.
0: Tak jo, tak je tady Jani Knížková.
1: A tohle byl Roman Mikeš.
0: S krásným hlasem.
1: S krásným hlasem, a který umí skákat s nožmo. Nebo roznožmo?
0: To byla skrčka. Skrčka přes kozu.
1: Já mám radši roznožku.
0: Ale já vlastně taky.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: O hodině na frekvenci 1 další zprávy s Láďou Jakubem. Preventivní prohlídky si podle průzkumu vybíráme, jak se nám to hodí. Na Orlicko-Ústecku mají dvojče jezulátka ze Salzburku. A severní Čechy se pyšní novým autobusovým terminálem.
3: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišli s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, která letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salzburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
4: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let po zapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, kterého připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
5: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
3: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední Východu Češi v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V neděli nad ránem bude docela zima, jen 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet, polojasno až oblačno, teploty nejčastěji mezi 18 až 22. Nejvíce ohřejeme na moravském jihu, tam bude až 25.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš už víc nehledej, budu tvůj půl noc. Ty největší hity posledních let.

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Sobotní Party Mix. Frekvence 1.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr zdravotnictví zatím neřeší rozpočet pro zdravotnictví. Severočeské povrly na Ústecku otevřely nové muzeum. A Tichý oceán trápí hned 3 hurikány najednou. Ladě Kupa, další informace. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřeli nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zchátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím, výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské továrně. Tam se v minulosti dělali polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na roztavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
2: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlený, tam podle mě třeba 10-15 let nikdo nebydlel, takže ty střechy byly rozbitý, děravý. Myslím si, že jsme to zachránili na poslední chvíli.
1: A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska až rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány najednou. Lidé v jižní Kalifornii v USA mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
3: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet polojasno až oblačno s teplotou mezi 18 až 22 stupni. Nejvíc se ohřejeme na Moravském jihu, tam bude až 25.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
4: Sobotní pár.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: O hodině na frekvenci 1 další zprávy s Láďou Jakubem. Preventivní prohlídky si podle průzkumu vybíráme, jak se nám to hodí. Na Orlicko-Ústecku mají dvojče jezulátka ze Salzburku. A severní Čechy se pyšní novým autobusovým terminálem.
3: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišli s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, která letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salzburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
4: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let pozapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, kterého připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
5: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
3: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední východu Češi v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V neděli nad ránem bude docela zima, jen 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet, polojasno až oblačno, teploty nejčastěji mezi 18 až 22. Nejvíce ohřejeme na moravském jihu, tam bude až 25.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr zdravotnictví zatím neřeší rozpočet pro zdravotnictví. Severočeské povrly na Ústecku otevřely nové muzeum a Tichý oceán trápí hned 3 hurikány najednou. Ladě Jakupa další informace.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřeli nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zkátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím. Výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské továrně. Tam se v minulosti dělali polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na rozstavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
3: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlené. Tam podle mě třeba 10-15 let nikdo nebydlel, takže ty střechy byly rozbitý, děravý. Myslím si, že jsme to zachránili na poslední chvíli.
1: A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska až rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány najednou. Lidé v jižní Kalifornii v USA mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
4: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet polojasno až oblačno s teplotou mezi 18 až 22 stupni. Nejvíc se ohřejeme na Moravském jihu, tam bude až 25.
0: Frekvence 1.
5: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
5: Z muziky.
0: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
0: největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkýkryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
2: Po hodině na frekvenci 1 další zprávy s Láďou Jakubem. Preventivní prohlídky si podle průzkumu vybíráme, jak se nám to hodí. Na Orlicko-Ústecku mají dvojče jezulátka ze Salzburku. A severní Čechy se pyšní novým autobusovým terminálem.
3: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišly s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, která letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salzburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
4: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let pozapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
5: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
3: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední východu Češi v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V neděli nad ránem bude docela zima, jen 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet, polojasno až oblačno, teploty nejčastěji mezi 18 až 22. Nejvíce ohřejeme na moravském jihu, tam bude až 25.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr zdravotnictví zatím neřeší rozpočet pro zdravotnictví. Severočeské povrly na Ústecku otevřely nové muzeum. A Tichý oceán trápí hned 3 hurikány najednou. Ladě Jakupa, další informace. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřeli nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zchátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím. Výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské továrně. Tam se v minulosti dělali polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na rozstavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
2: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlení, tam podle mě třeba 10-15 let nikdo nebydlel, takže ty střechy byly rozbitý, děravý. Myslím si, že jsme to zachránili na poslední chvíli.
1: A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska až rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány najednou. Lidé v jižní Kalifornii v USA mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
3: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet polojasno až oblačno s teplotou mezi 18 až 22 stupni. Nejvíc se ohřejeme na Moravském jihu, tam bude až 25.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: O hodině na frekvenci 1 další zprávy s Láďou Jakubem. Preventivní prohlídky si podle průzkumu vybíráme, jak se nám to hodí. Na Orlicko-Ústecku mají dvojče jezulátka ze Salzburku. A severní Čechy se pyšní novým autobusovým terminálem.
2: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišli s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, které letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači